0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City Brno.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
9: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
10: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
9: No jako já.
10: Oční klinika Oftal.
9: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
11: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
12: Od výkopu až po klíč. Co to je?
13: To je Stalpe.
12: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
14: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
15: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
14: A teď i poctivé vánoční cukroví.
15: A cena?
14: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
15: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Přesně tak.
15: jam.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Byla Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na pilajehnice.cz.
3: Byla Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
14: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
13: A teď i poctivé vánoční cukroví.
14: A cena?
13: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
14: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Přesně tak.
14: jam.cz.
15: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40. Daleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
17: Hit Radio. Hey, baby.

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.
1: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
2: Jam. Ymm.cz.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr.brno.cz.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
5: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
4: A teď i poctivé vánoční cukroví.
5: A cena?
4: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
5: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Přesně tak.
5: jam.cz.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský.

0: pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas. Ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
3: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
4: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.
11: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
12: A právě tady vzniká Brno 1.
11: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
12: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
11: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
12: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
11: Více na www.brno1.cz.
12: Bydlení na plný plyn.
13: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
14: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno Galerie Vaňkovka a náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
17: Radio.

0: Zemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
3: Bude vejdán.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: www.ham.cz.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bezpečnostní složky si ode dneška vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem. 24-hodinové cvičení proběhne na 250 kilometrů dlouhém úseku hranice. Zapojí se do něj přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Policie neočekává větší dopravní komplikace při překročení hranic, ale může dojít k menšímu zdržení. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich průměrná sazba v září stoupla na 5,51%. Rostla už 6. měsíc v řadě. Úroky se tak dostaly na nejvyšší úroveň od léta 2024. Další výraznější zlevňování hypoték se navíc podle ekonomů konat nebude. V Polsku se v přepočtu na počet obyvatel staví výrazně více bytů než v Česku. Loni tam na 1000 obyvatel přibylo 5,6 nového bytu, v Česku je něco přes 3. Celkem Poláci dokončili téměř 209 tisíc bytů, v Česku jich bylo zhruba 33 tisíc. Podle analytiků větší nabídka pomáhá Polsku tlumit tlak na růst cen bydlení. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Znojmo stále usiluje o přímé vlakové spojení s Brnem. Znojemští zastupitelé chtějí vyzvat ministra dopravy, aby zařadil stavbu mezi prioritní projekty. Obě města dělí zhruba 70 kilometrů. Cesta vlakem ale trvá s přestupy víc než 2 hodiny. Nová trať by cestování na vytížené trase mohla zkrátit na 25 minut. Během dne si dnes užijeme sluníčka, později se obloha zatáhne a na večer by mohlo pršet. Teploty se v Brně a na jihu Moravy vyšplhají až na 32. Z Brna Jitka Valášková.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:02, zase středa a zase další snídaně šampionu. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A dobré ráno i vám, kdo nás hladíte. Písničky nachystaný, One Republic, Stop and Stare, tím začínáme, tak pojďme na to.
0: Hit Radio City Brno.

0: One Republic, Stop and Stare. Tohle je středeční Hit Radio 6.06. Krásné ráno a mě by zajímalo, a vy, kdo posloucháte, jak moc jste fresh po včerejšku?
1: To zní, jako by se včera něco dělo, jakože všichni společně.
0: No, my jsme totiž s Davidem něco dělali pro své tělo. A, tak Davide, jestli můžeš začít.
2: Tak my jsme od rána s kolegy nezřízeně pili. Dneska se tomu říká team building.
0: takže tabulky, excelovský všechno, prezentace a flipchart popsaný.
2: Přesně
0: od začátku do konce. Takže David je takový, jak to říct, vypadáš jako trochu zmačkaně.
2: Hele, nakonec jsem to docela odrazil vodou, takže já bych řekl, že jsem tak 7 z 10.
0: A dáma dýchat asi nebudem. No a my jsme byli prostě včera na skvoši poprvé. Byli jsme tam hodinu, dali jsme si 5 minut pauzu v polovině toho tý hoďky.
2: V poločasu.
0: A říkám si, no, v pohodě, tak jsem se zapotil a moje mi říká, hele, uvidíš zítra. No a vidím, jo, takže já
1: vidím.
0: Bolí to. Jako...
2: Takže kolik z 10?
1: Jak moc jsi fresh dneska?
2: Nevím,
1: 10 z 10 je strašně moc super.
0: 5 z 10.
2: Takhle jenom, jo.
0: 5 z 10. Co ty?
2: To já jsem říkal 7 a Jasmin.
0: No, ty musíš být méně než já.
2: Dobře, tak já řeknu 4, teda potom co řekl ty.
0: A co ty, Jasmin, co jsi vůbec dělala včera?
1: Já jsem včera byla úplně dead, já jsem usnula přes den, věnovala jsem se hudbě, psaní, ale vyplatilo se ten spánek, takže dneska jsem pěkných 9 z 10, hodně ve freši, takzvaně.
0: Nice. Tak ty jsi všeobecně jako devítka, no.
1: A jak jste na tom dneska vy, to nám dejte vědět, protože nás čeká minuta šampionů, kde mimochodem můžete vyhrát českou granolu s mysli, voucher na 3000 korun na nákup právě tam.
0: No, jednoho z vás vybereme, kdo nám napíše ten a napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a teda, když jsme se tady bavili o tom, jak moc fresh jsme, tak jak moc fresh jste vy, jo? 0 je nejmíň a 10 je nejvíc.
1: Je to tak. Číslo k nám 777-937-777. Musím se
0: nadechnout. Davide, ty radši nedejchej. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si, další muzika pro vás a za malou chvíli minuta šampionu a jednomu z vás rozdáme voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz.

0: Vzpomeneš si? Eva Farná a Mirai na Hitrádiu v 6.11. Krásné ráno. Je tady minuta šampionů, minuta na všechny zprávy od vás, což bohužel nestíháme, ale přečteme alespoň ty, co se vejdou. A připomínáme, že každý den vyhráváte 3000 korun na nákup smysly.cz, což je poctivá česká granola, prostě parádní mysli.
1: Vyráběná českýma ručičkama bez přidaných cukrů, takže fakt jako echt mňaminka.
0: Golden Czech Handy. A platíš mi na pivo, radši ne, radši kolu. Tak pojďme na to, minuta šampionů začíná právě teď.
1: Martin Praha 8 z 10.
0: Eva Nošovice 2 z 10. Unavená z dvojité práce.
1: Martina Nové Hrady je fresh na 100%, takže dneska desítka.
0: Olča Bochov 5 z 10.
1: Lucka Liberec 9 z 10, je to prej Úča a zvyká si na vstávání.
0: Domča Lipno 8 z 10.
1: Martin Zlín odpočatý 8 z 10.
0: Radek Ostrava 3 z 10.
1: Šárka Příbram 1 z 10, těší se na víkend.
0: Jana Jindřichu Hradec plný počet 10 z 10.
1: Pavel Pardubice 10 z 10, jde na kontrolu a zítra do práce.
0: Lucie Holubice, žádnej luxus, deštivý ráno, dávám 5.
1: Jana Počtát, fresh jak vymačkaný citron, 3 z 10.
0: Pavel Ostřešany, v 5.59, 1 z 10 a díky vám 6.01, 10 z 10.
1: Jarka Havlíčkův Brod, 9 z 10.
0: Tak.
2: Tak, mně se líbilo to 2 z 10, mám dvě práce.
1: Evča Nošovice, takže Evča z Nošovic vyhrává teda granolu smysly, voucher na 3000.
0: Tak Evčo z Nošovic, napiš nám, připomeň se nám, ať to musíme v té záplavě zpráv hledat, prosím tě. Moc gratulujeme, děkujeme i vám všem, kdo jste napsal. Vy, kdo jste 10 z 10, tak dobrý. A vy, kdo jste pod pětku, tak se nad vám to ráno uděláme lepšími. Minimálně muzikou, tohle jsou Script Superheroes a za malou chvíli taky Shabuzi, a Bar Song. Tak hezké ránečko, šampioni.

0: středu ráno trocha country, tohle je Shaboozy. Bar song v 6 hodin 20 minut, dobré ránko. Dneska slaví padesátiny jedna žena, která už půl století vypadá úplně stejně a mě by zajímalo, jestli vás napadá, kdo by to mohl být, co?
1: Já se nechám podat.
0: Necháš se podat? Co ty, Jasmin, necháš se podat?
2: No taky no.
0: No tak jo, tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi. Čelka Mája.
2: Je, Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
0: 50 let. To...
1: Naše kamarádka.
0: Naše kamarádka. Hele, ale vemte si, ona mít pomedu takovou postavu, jo. Ale ona zase to vylítá teda asi, jo. Ale tak když se tak nostalgicky vzpomeneme a nemusí mít ani o 50 let zpátky, tak dnešní děti, oni mají, že jo, Netflixy a mají YouTube a tady ty OnePlay a všechno, nám stačila jedna včela, ty jo, jako.
2: Přesně, včelka a krteček, to byly hezký pohádky,
0: to byla bomba.
2: Ale štve mě, že nikdo nemyslí na Vilíka, všichni mluvíme jenom o Máje, no, ale Vilík taky sehrál svoji roli.
0: Byl
2: jako
0: frajer, že jo, no. Ale ten hrál druhý housle, jo, hlavní byla ta Mája. A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
2: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky. Odvolávám, tak, česká Mája lepší.
0: Takže dneska Mája má 50 let, tak možná je třeba na čase vašim dětem ukázat, jaké pohádky prostě frčely dřív a dneska nějaký, ježiš, tlapkují patroly. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor! Na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar. Vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
6: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: www.ham.cz.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vodu a plyn.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
17: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
16: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen.
18: Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
19: lepší dopravní servis a David Račák.
20: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Prahu bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Kolona má téměř jeden kilometr. No a na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu Lipůvkou srazilo osobní auto Srnu. Dejte tam pozor.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Taylor a taky Hit Radio. 6 hodin 30 minut, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Lionel Messi se po roční pauze vrací mezi kandidáty na zlatý míč. Osminásobný vítěz prestižní ankety je mezi třicítkou nominovaných. Cristiano Ronaldo naopak znovu chybí. Ocenění pro nejlepšího fotbalistu světa se bude předávat v říjnu. Eiffelova věž se včera na jeden den uzavřela kvůli stávce zaměstnanců. Protestovali proti rozhodnutí vedení stáhnout během návštěvy hinduistické delegace z části věže ženský personál. Provozovatel následně uznal, že udělal chybu. Bezpečnostní výzkumníci odhalili vážné chyby u některých televizorů LG. Napadený televizor mohl přes mikrofon odposlouchávat uživatele, i když vypadal jako vypnutý. Problém se ale týkal hacknutých zařízení ne všech televizorů této jihokorejské značky.
3: Jako blbý, ale zas na druhou stranu, co nás v dnešní době jako neodposlouchává už.
0: To je pravda, no, máš tady hodinky na ruce, že jo, telefon. Ale tak dřív byla prostě vypnutá televize. A dneska, tak schválně, vy kdo máte tady tu značku, tak co se vám ukazuje za reklamy teďka? O čem jste se bavili doma? Co? Ale vlastně, on to je takovej oboustranný vztah, jo, dneska, že my jsme dřív sledovali televizi jenom a dneska ta televize sleduje nás.
2: Big Brother.
0: Přesně. Liquido. Narkotas 6.32. A my vám přejeme fantastické středeční ráno. Pojď.

0: je slza. Dáváte si středeční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po půl sedmé.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 30 minut necelých, všichni, kdo jste se registrovali do soutěže Dopak to zvoní, tak buďte doma a buďte u Hit Radia, abyste si mohli vyhrát penízky.
0: Připomínáme, že v pondělí to vyšlo. Roman slyšel soutěžní zvonek u nás v éteru, vylezl ven a našel tam naši hlídku. Včera to nedopadlo, takže to znamená, že dneska hrajete ne o 5 000, ale o 6 000 korun. Stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz a jakmile my tady v éteru zazvoníme, ne u vás na dveře, ale tady ve vysílání, tak vy vylezete ven, vy, kdo jste zaregistrovaný, a pokud uvidíte naši hlídku, peníze jsou vaše.
2: Vylezete ven, ale připomínáme, musí se tak stát do 30 sekund, jo? Budete tady slyšet odpočet, takže pozor na to.
0: Tak v 70, tvoj, tvoj. No a co se bude dít tady ve vysílání za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika nachystaná, Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, taky Amy McDonald a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
19: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
20: Jsem hrdina.
21: Co tady blbneš?
20: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
21: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
20: Vše na 211.cz.
21: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
22: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
0: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Jižní Moravy vyhlásíte překážku na Brněnsku v Telnicích, v ulici v Dědině, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na Brněnsku v Branišovicích je silnice uzavřena z důvodu rozšíření stávajícího vodovodu a spaškové kanalizace.
24: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
25: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
26: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Amy McDonald, This is the life. 6.49, hezké ráno.
1: Jsou věci, na kterých se jako národ nikdy neshodneme. Politika, fotbal, ananas na pice, cokoliv. Ale potom dá někdo kuřízek na stůl a je vystaráno, jo. A všichni to milujeme. Kuřecí řízek nebo řízek obecně. Dneska je prosím pěkně Mezinárodní den řízku, takže Češi, Rakušáci, Němci, vlastně všichni jsme teďka úplně jako ve svým.
0: No, ale čí to je národní poklad? Rakušáku anebo nás Čechů, no? O tom se vedou debaty, že jo? O tom se vedou diskuze. No, ale o čem se nevedou diskuze je to, že já nevím jak vy, ale já bych tam poslal klidně teďka před 7 hodinou, hele, vepřovej bych tam dal. A ten studený, uleželej. Máte rádi studený nebo radši teplej?
1: Teplej, ale rozhodně teda kuřízek než vepřovej u mě. Jako s ním ho, ale kuřízek vede.
0: Tak já spíš teda vepřovej řízek.
2: Mě to asi jedno.
0: Asi jedno, prostě hlavně, že to je řízek. No.
2: Jasně.
0: A mě to vrátilo úplně teďka, jak se o tom baví zpátky do dětství, když jsem jezdil na školní výlety, tak babička nebo mamka vždycky dělala to, že vzala normálně, že udělala takový toast jako z toho, že vzala 2 chleby a doprostřed dala řízek.
2: Strašně suchý, ale.
0: No právě, že ne, ono to, takhle, když jsi to dělal pořádně na tom omastku, že jo, tak ono ten chleba to jako nasál a pak to bylo velký všechno a krásně se to jedlo.
2: Stejně tam byl hrozný nepoměr toho chleba vůči tomu
1: řízku, podle masu, mě. Přesně. A hlavně to pak smrdí přes celý, já nevím, čím pak jedeš, že vlakem, autobusem, vytáhneš a všichni o tom
2: co
1: ví.
2: Co smrdí, voní?
1: No, voní, ale voní. No,
0: ty, co ti závidějí, tak vždycky říkají, ježiš, to smrdí, a říkají si, ty,
1: a pak,
0: tak si dal.
1: Tak ho tam dneska pošlete, když má ten svůj den.
0: A s bramborem, se salátem, s hranolkama, se vším.

0: Ještě když se vůně toho řízku vždycky mísila s tou karosou, že jo, starou, když se do Itálie.
1: Tak dobrou chuť, šampioni. Damiano David, Born with a Broken Heart, další muzika pro vás. Hezké ránko.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
0: On air.
12: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala veto Senátu. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Podle koalice má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému zákoníku práce. Opozice a část senátorů naopak varují před politizací a destabilizací státní správy. Itálie zažila nejteplejší léto od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota v celé zemi dosáhla 24,3 stupně a překonala dosavadní rekord z roku 2003. Rekordně teplý byl také srpen s průměrnou teplotou přes 25 stupňů. Podle vědců má letošní rok nakročeno k tomu, aby byl v Itálii vůbec nejteplejším v historii měření. Stovky letů z britských letišť v úterý narušily problémy s řízením letového provozu. Cestující se potýkali se spožděnými i úplně zrušenými spoji. Problémy zasáhly mimo jiné letiště v Londýně, Manchesteru nebo Edinburgu. Závadu se během večera podařilo odstranit, návrat provozu k normálu ale ještě nějakou dobu potrvá. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: V Brně se otevřela nová robotárna pod hlavičkou střediska volného času Helceletka, čeká na zájemce v Kounicově 16. Pobočka se zaměřuje na polytechnické vzdělávání, elektrotechniku, robotiku a programování a nabízí dětem desítky kroužků. Nové zázemí tvoří dvě dílny, velká počítačová učebna a kancelář a výhodou je vyšší kapacita. Celý projekt vyšel na skoro 39 milionů korun. V Brně a na jihu Moravy si během dneška užijeme sluníčka, později se odráme přehánky. Teploměr ukáže až 32 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Startuje druhá hodina.
2: Hezkou středu.
3: Snídaně šampionů.
1: Středeční snídaně, já mám úterý normálně dneska celý ráno, nevím proč, krásné ráno.
2: Ať vy máte jaký den, tak buďte v pozoru teďka, zesilte rádio, ať slyšíte zvonek, který v 7.10 zazní u nás v éteru a který vám dneska může vyhrát 6000 korun.
1: To je soutěž Kdo pak to zvoní, tak nechoďte daleko od rádia. Další hity nachystaný, Krištof, taky Shakira, Baka Baka, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: tohle Hit Radio. Taky Krištof. 7 hodin, 9 minut a 21 vteřin. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celonárodní otevíračka dveří, aneb kdo pak to zvoní?
0: Včera připomínáme, nikdo nevyhrál, takže dneska přidáváme navíc tisícovku. To znamená, že dneska si ten, u koho bude stát naše hlídka, může vydělat 6 000 korun v hotovosti.
2: Kdo jste se ještě neregistroval do soutěže a chtěli byste, tak utíkejte na web Hit Rádia. Každý ráno v 7:10 čekejte soutěžní zvonek u nás v éteru, no a pak se koukněte za dveře.
0: S námi ve vysílání je náš kolega Kuba Urban. Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, šampioni.
0: Čau, hezké ráno. Kubo, neříkej samozřejmě, kde jsi, ale řekni nám, jak to vypadá v tom tvém okolí, v tom neighborhoodu.
3: Ano, tak prosím tě, přestalo pršet, to je jedna informace. Mm-hmm. Druhá informace, jsem u poměrně vytížené silnice, neb tady jezdí jedno auto za druhým, mm-hmm. a právě teď okolo mě projel autobus.
0: Mm-hmm. A co děláš tak... na D1 na pumpě, prosím tě, mi řekni.
3: No někdo tady evidentně bydlí.
0: No tak Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kubo Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo?
3: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
0: Tak jim tu 6 dej a hotovo.
3: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
0: Takhle, Kubo, nikdo nepřišel.
3: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to bylo úplně stejně, tak to bylo geniální.
0: Kubo, tak my ti moc děkujeme, můžeš jet domů, peníze dovez a měj se hezký ráno.
3: Dobře, ahoj.
2: Připomínáme, že zítra si teda někdo z vás může vydělat rovnou 7 tisíc korun.
0: 7 tisíc pro někoho z vás, registrace a komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz a zítra budeme zvonit zase v 7:10.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je Luis Capaldi na Hit Radio. Dneska večer 19 našeho času nám Apple vysvětlí, proč je náš rok starý telefon už úplně out.
1: A potřebujeme novej.
0: Takže dneska má Apple show, kdo bude představovat nový hračky a snad i skládací iPhone Ultra. A Ultra má být i jeho cena. Já jsem koukal, že snad nějakých 60 tisíc plus a říkal jsem si, počkej, jako za telefon.
1: Pane bože.
2: Jako jenom proto, že je skládacího.
0: No asi jo, no. Asi jenom mě se ptej.
1: Jako takhle, ta technologie je dokonalá, že dokáže udělat display, který se dokáže vohnout, jako je to zajímavý, ale za 60 tisíc to teda nechám asi klidně ujít.
0: No, já jsem nějaký vohnutý display viděl a ono samozřejmě nemůže to být tvrdý sklo, no, ale pak tam je taková ta čárka vidět, když to jako, jak to jako skládáš, tak já nevím, no. Nevím, ale jako asi takhle, asi to nějaký kupce mít bude.
2: Jako mně se to líbí, až na tu cenu, můj první telefon byl vlastně sklápěcí LG, i když tady to funguje jinak, samozřejmě tady je ten display ohýbací, ale jako líbí se mi to, vlastně je to dobrá věc, mi to připadá.
0: Ty vzpomeneš si, ty Davide, na svůj první telefon?
1: No to byl takový Alcatel velký, to byl taková cihla.
0: Počkej, ty jsi měl také Alcatel.
1: No jasně.
0: Jsme měli Alcatel Vantage Easy Turquoise, dva řádky displeje, stačilo to, volalo to, jestli dneska volalo to.
1: Anténa si vždycky musela vytáhnout, když jsi chtěl zavolat, že jo?
0: Přesně, a mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích, jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
0: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude opravdu dneska, co představí dobrý, to tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Teda, ne? Ta první padla na patnáctku tehda. Pink, Blow Me, One Last Kiss. To je další muzika, která vám bude hrát za malou chvíli. A taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
15: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
16: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
15: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na Znojemsku mezi Moravským Krumlovem a Olbramovicemi došlo ke střetu osobního auta se zvěří. No a v Brně v Nádražní ulici v úseku mezi ulicemi Hybešova Vodní probíhá rekonstrukce plynovodu. Komunikace neprůjezdná, dejte tam pozor.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Ladíte středeční Hitrádio, tohle je Poetika a tohle je David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Máte pocit, že vám dny splývají a nic si pořádně neužíváte? Podle psychologů může být problém v tom, že příliš přemýšlíme o minulosti nebo budoucnosti. Pomoc může jednoduché soustředění na přítomný okamžik a každodenní drobné radosti. Hotel v Bangkoku dal starým automobilovým dílům druhý život. Výfuky, pneumatiky, části motorů nebo palivové nádrže tu slouží jako dekorace i nábytek. Automobilové součástky zdobí dokonce i jednotlivé hotelové pokoje. Humanoidní robot v ruském obchodě zaútočil na zákazníka. Muž do něj nejprve lehce strčil, robot pak zaujal bojový postoj a začal rozdávat údery a kopy. Zaměstnancům se ho nakonec podařilo vypnout.
0: Vypnout. Ne, já to říkám pořád, já si myslím, že tohle je ten důvod, proč bychom měli umělé inteligenci, když se s ním bavíme, děkovat a hezky poprosit, protože pokud to neděláme, tak oni si nás jednou najdou. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tenhle týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na ptservice.cz.
3: Za těch 5000 můžete doplnit vitamíny, minerály, něco na podporu energie, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.
0: Pošleme tam jeden song, Guru Josh Project Infinity a jdeme soutěžit. Tak hezké ráno, šampioni. Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: Juice Project. Infinity 2008, tohle Hit Radio 736. Hezké ránko. A tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Najdete tam třeba vitamíny, minerály, věci na podporu energie pro děti, dospělí i pro seniory. A kdo si to zkusí vyhrát dneska?
0: To bude Zdeňka ze Šluknova. Krásné ráno do Šluknova. Halo, halo.
3: Ano, ano, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
0: Tak co bys řekla na tuhle výhru? Ty jsi tam napsala, že máš nějaký divoký ráno, že máš nějaký splín, tak co se děje, jestli to není tajný?
3: No, úplně ne, není to tajný. Děti nechtěli vstávat, zaspali jsme, zmokla jsem ráno, nestíhám absolutně.
2: Takže pecka takže středa.
0: No.
3: Takže super.
0: Takže teďka už jenom vyhrát, zlepši se náladu výhrou. Tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 10% ze 100?
3: 10?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Německu?
3: Euro.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Budeš vědět, která česká automobilka vyrábí model Octavia?
3: Škoda.
2: Ano.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci slavíme Valentína?
3: Ježiško, joči, jo.
0: Valentín.
2: Je to někdy...
0: Unor. Jo, jo. Tak. Zdeňko, poslední otázka.
2: Pátá. Jaké ovoce najdeme v klasickém moštu nejčastěji?
3: Jabko.
0: A to je správně.
2: To je velká radost.
3: To je poprvé, co jsem kdy něco vyhrála.
0: Děkuju.
2: Není zač.
0: Jsme moc rádi, Zdeňko, je to tvoje. Hele, já slyším Ježi, úplně, že, hele, zmokla, z děti prostě prudili. Paráda, ne? Teďka dobrý už, co?
3: Jo, super.
2: Tak moc gratulujeme, máme radost s tebou.
0: Hele, myslíte, že bychom tě volali každý ráno, ty jsi takový sluníčko.
3: Klidně.
0: Vytoč má, a to už se jmenuje, to už takhle je. Tak Zdeňko, krásné ráno, voucher posíláme a zvládni dnešek, ahoj.
3: Ahoj, děkuji.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Radio a Rozalin. Tohle je Snap. 7.42.
1: Představte si nějaký sitcom bez takového toho klasického a co vám jako napoví, že se máte právě teďka zasmát, jo? Že teďka je to ta největší bžunda. Víte, co myslím?
0: No,
1: jak to zní?
0: No, jasně.
1: Přesně teďka se vrátíme do roku 1950, kdy byl tenhle ten sitcomový smích vůbec poprvé použitej. A mně se na tom ta manipulace fakt strašně líbí, jo? Že ti někdo řekne, když se teda máš jako zasmát, i když je to třeba úplně průměrná věta, jo.
0: Mm-hmm. No tak myslím si, že se to tady asi nechám uložený tady v tom chlívečku, protože vlastně to je ta věc, která nám chyběla tady v tom vysílání, protože aspoň někdo se zasměje, že
1: jo.
2: My to tady právě s tebou máme docela nacvičený, že jo.
0: Davide.
2: Až vidím, že...
1: Vlastně jo.
0: Hele, a to znáte, jak šli dva pro střední úpad, ne?
1: Uf, 1950, poprvý použito, takže už takhle...
0: Disturbed, The Sound of Silence za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
11: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk.

0: září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90.
2: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
3: A Jirka Krhut.
2: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
3: Přesně tak, 27. října a?
2: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
3: Tak přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
4: Jen si duši nepořeš.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem v Hodoníně, v ulicích Nádražní Řádek a Pravoslava Veselého. Jsou uzavřeny vozovky z důvodu opravy kanalizace. Na Brněnsku mezi Tišňovem a Rohoscem u odbočky na Hájánky probíhají práce na silnici. Provoz je řízen kyvadlově provizorní světelnou signalizací.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle Leony na Hit Radio Don't Worry 7:53. Dobré ránko. Představte si, že si od popelnic odnesete starou komodu, kterou někdo vyhodil, doma otevřete šuple a tam je přes 1 000 000 korun. Tak tohle se stalo v Polsku, manželé vyhodili starou skříň, až pak zjistili, že v ní nechali životní úspory, no a žena, která si ten nábytek od těch kontejnerů odnesla, o těch penězích samozřejmě nejdřív nevěděla, a když je našla, tak si je nechala. Tak a teďka je otázka, jestli byste ty peníze vrátili, vy, kdybyste našli takovýhle poklad v odhozený komoře.
1: No jasně, samozřejmě.
2: Takhle, ono je nutný podotknout, že manžel, ten člověk, který tu skříň tam nechal, tak on se pak o ty peníze přihlásil a paní čeká soud, jo. No. To je jako nutný podotknout a mně to přijde nefér, protože tak už tu skříň tam vyhodil, zbavil se toho, tak se vším všudy ne.
0: Přesně, už byla vyhozená, tam byl asi největší problém v tom, že tam byly kamery, teda. No. Takže asi není otázka, jestli byste ty peníze vrátili, ale otázka je, jakou barvu by mělo vaše nový fáro. Tak by nás zajímalo, takže David by to asi nevrátil, já bych asi taky ne a ty taky ne.
2: Tak díky.
1: Myslím, že jsi to shrnul.
0: Tak jsme to shrnuli. Nás by zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli byste teda našli u popelnic takový balík peněz, tak jako co byste s tím dělali?
2: Jestli je to fér, že tu ženskou čeká soud za tohle, nebo byste se zachovali stejně? Pojďte nám opravdu teďka někdo zavolat, jo?
0: 800 937 937, pojďme to rozseknout živě v éteru. Já si vím, jaká bude odpověď, jo, od toho, kdo nám zavolá. Tak schválně, kdybyste našli u popelnic skříň, ve který je 1 000 000 korun, vrátili byste to snídení šampionu ráno?
1: Takhle, já bych ještě upřesnil, že když byste řekli nevrátil, tak ty peníze my vám nedáme, jo, je to spíš taková soutěž jenom.
0: Je to nikdo neočekával, tak jako že... na oko, jo. Snídení šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Čau, Matěj.
2: Ahoj, Matěj.
0: Tak co, Matěj, představ si, že najdeš starou skříň, jo, takhle, a najdeš v tom 1 000 000 korun, tak vrátil bys ty peníze, nebo bys to nechal?
3: Ale já bych je vrátil.
0: Komu?
3: Já bych to dal na policii. Normálně na policii bych to dal vrátit.
0: Jako na policii, domů na policii, jo?
3: Jasně, na policii, ne, normálně na policii. Normálně na policii bych to dal.
0: Kolik je vlastně vůbec dneska nálezený, když něco najdeš? 10% to je?
3: Ale vůbec netuším, ještě jsem nic takového nenašel.
0: A možná, a to je, hele, to je možná právě to, že jelikož to ještě nenašel, tak kdyby jsi to našel, tak ono pak to mluví jinak, že jo? Monitor.
1: Přesně, no, přesně, no.
3: jestli to je 10% a našel bych 1 000 000, tak jako z toho by taky něco káplo,
0: to je,
3: že jo?
0: To je fakt, to je fakt.
2: Takže tady máme čestnýho.
0: Máme tady čestnýho, tak my ti děkujeme a ještě nám někdo volá, zkusíme někoho dalšího, tak zatím ahoj.
2: Ahoj, Mati.
3: Čau.
0: Dobré ráno, tak co, vrátili byste nebo ne?
4: Dobrý den, tady Dáša Havířov.
2: Ahoj, Dášo.
4: Našla jsem peněženku, ve které bylo asi 45 000 přepočtu. Pán věděl, kde pracuji, ani se neobtěžoval poděkovat. Odevzdala jsem na policii, takže bych určitě zvažovala se o někom takhle bavit.
0: No, no, to je ono, zkušenost. Tak my ti moc děkujeme, Dášo, přejeme hezké ráno.
4: Dobrá, napodobně.
0: Ahoj, ahoj. Takže jsou poctiváci mezi náma.
2: Jste.
0: David, ty tady poctivý, ty jsi říkal, že bys to vrátil.
1: No jasně.
0: Pojďme na hity, Mandraže, hledá se žena, 7:57 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: vaše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí stovky míst znečištěných nebezpečnými látkami. Naléhavý průzkum nebo vyčištění potřebuje podle aktuálních údajů 446 lokalit. Nejvíc jich je v průmyslových oblastech kolem Prahy, Brna, Ostravy nebo Plzně. Téměř polovinu kontaminovaných míst tvoří staré skládky komunálního odpadu. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou dál sílí. USA zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků a alkoholu. Jde o další odvetu poté, co Kanada zavedla cla na americké zboží v hodnotě přes 400 miliard korun. Obě země se na nové obchodní dohodě zatím nedokázaly domluvit. Česko má za sebou mimořádně teplý zářijový den. V úterý teploty vystoupaly až na 33,5 stupně a rekord padl na zhruba 3/4 dlouhodobě měřících stanic. Tropické teploty se dnes udrží hlavně na Moravě a ve Slezsku. Od západu už ale začne postupovat studená fronta, která přinese déšť a výrazné ochlazení. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Znojmo stále usiluje o přímé vlakové spojení. Chtějí vyzvat ministra dopravy, aby zařadil stavbu mezi prioritní projekty. Obě města dělí zhruba 70 kilometrů. Cesta vlakem ale trvá s přestupy víc než 2 hodiny. Nová trať by cestování na vytížené trase mohla zkrátit na 25 minut. Během dne si dnes užijeme sluníčka, později se obloha zatáhne a na večer by mohlo pršet. Teploty se v Brně a na jihu Moravy vyšplhají až na 32. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na

0: šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: A my vám stále přejeme hezké ráno.
0: A krásnou středu.
1: Snídaně šampionů.
3: Startuje poslední hodina středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi. Je tady i David. Ahoj, Dave.
4: Dobré ráno.
3: A písničky nachystaný. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. Tím začínáme. Hezké ráno.
1: Hit Radio City Brno.

0: Rambach, Norma, Jean Martin, Hit Radio 805.
1: Jsou lidi, kteří MHDčkem prostě a jednoduše cestujou a jezdějí. A pak jsou lidi, díky kterým celá tramvaj ví, že Karel nepřišel domů a že tchýně je teda jako úplná kráva, jo. Tak, takhle to opravdu funguje a udělali si z toho srandu dopraváci z Brna, který natočili video o tom, jak vlastně nahlas hodně lidí telefonuje v MHDčku a jak je to ostatním cestujícím nepříjemný, když vidíme do toho soukromí tolik.
0: No, protože se dozvíš věci, které se ani dozvědět jako nepotřebuješ, jo. To je takový to, hele, já jsem byla včera na nechtech, hele, a už tam nepůjdu. No, udělala mi to tak, že s tím nemůžu prostě mezi lidi. No, no jasně, chodila jsem k tý, jak v tom podchodu, ty jsi taky u ní párkrát byla. Tři stovky za to chtěla, ale už tam nejdu, hele. A co ten tvůj starý, ještě chlastá?
1: Ne, asi opravdu, tak. To je jako tak strašně nepříjemná věc a já, i když mě vlastně nikdo v dětství neučil, že bych neměla takhle na veřejnosti v MHDčku něco říkat, tak mě samotný je to odjakživa nepříjemný a dokonce i já, když s někým telefonuju, tak i třeba v taxíku, já mluvím tak strašně potichu, že můj přítel vždycky pozná, že jsem v MHDčku nebo taxíku.
0: No ale počkej, když už teda někdo telefonuje takhle a říká ti tady ty intimní věci ze svého života, tak si myslím, že je dobrý, aby ten člověk telefonoval a nahlas se tady odposlech, aby slyšela i tu druhou stranu, jo. Což se děje, že lidi držej ten telefon takhle před pusou jako chleba a mluvej do toho, jo, a teďka slyšíš i tu druhou stranu, tak když už teda tak, tak ať to je komplet, jo.
1: Rozhodně, no, tak dejte nám vědět, co nejbizarnějšího jste si vy třeba vyslechli takhle v MHDčku, když jste někam cestovali, co vás jako překvapilo, nějaký špeky chceme.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme rádi.
2: Třeba zrovna, když půjdete teďka v MHD, že jo, tak to můžete začít nahrávat.
0: To by bylo úplně nejlepší, nebo nám to napište jako SMSku, my k vám posíláme další hity. Tohle je pan Derulo, 807, hezké ráno.

0: jako já. Činasky 8 hodin 13 minut, ladíte Hit Radio.
1: Dopraváci z Brna natočili video, kde si dělají srandu z cestujících v MHDčku, který během jízdy nahlas telefonujou, a my jsme se ptali, jaký bizáry jste si třeba vyslechli takhle právě v městský hromadný dopravě.
0: Píše třeba David z Brna, ráno týme, mně se to stalo před dvěma týdnama, jedu busem z Hokny dom, jen pár lidí, všude klid, no a najednou nastoupila ženská, podle všeho důležitá advokátka, a s nějakou známou řešila jeden případ, že to muselo být slyšet až ven, a ještě u toho máchal rukama, jak když si hladová opice říká o banan. No a vystupoval jsem dřív jako ona, takže ani nevím, jak to dopadlo. Hezký den, David. A to je ono, my ty konverzaci, ono by se to nemělo poslouchat, ty cizí konverzace, ale
1: jak jako?
0: A poslechneš to, když no. To nejde, co to neposlouchat.
1: Monča píše, slečna se po telefonu rozcházela s přítelem, celá šalina byla na její straně. Když zavěsila, jeden pán jí řekl, a dobře jste udělala.
0: To je fajn. To je dobrý, to je dobrý. Taky píše Jirka, pán volal do banky a nahlas diktoval skoro všechny své údaje, chybělo už jen říct PIN a rozdat nám karty.
1: Co teda, teda?
0: Geniální. Taky tady mám hlasovku od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Já jsem teda měla tu čest jednou jet s autobusem. Bylo mi v té době asi 25, myslím, a nastoupili kluci plus minus kolem 16 let. A jako to, co jsem si vyslechla, můžu vám říct, že jsem se červenala snad i na prdeli, jako jo? I v mých letech. A to bylo samý jako, tak co, už si jí vohnul? A to je asi to nejslušnější, co můžu říct takhle do éteru.
0: Pane, jo.
2: A ty jsi to neudělal a ty jsi blázen a blá, blá, blá, no jako, můžu vám říct, že mi to bylo tak nepříjemný. Zároveň jsem se tomu smála, protože jakoby posmívala pro sebe. Ale bylo mi to jako si myslím dost nepříjemný, protože jako nepotřebuju slyšet takovýhle namachrovaný keci takovýhle mladých cápků a myslím si, že jenom polovina z toho byla pravda. Tak krásný den.
0: Ale jako i včo dobrý, ale ta zásadní informace chybí. Vohnul? Nevíme, to už se nedozvíme. Máme tady taky ještě jednu hlasovečku.
3: No ahoj, tady Luděk. Tak hezký for je, když jedete v autobuse a mluvíte do telefonu a řeknete, je miláčku, já s tebou teďka nemůžu mluvit, on se mnou jede tvůj starý.
0: Aha, tak je dobrý.
1: Tak děkujem za hlasovky.
0: Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika pro vás tady na Hit Radio. Krásné ranko. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět, Alex Warren, Ordinary. Krásné ráno. Těšit se můžete na další parádní hity, za malou chvíli dorazí September, stihneme taky Coldplay, We Pray, no a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu jezdí. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
6: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 107,8 km směrem na Brno. Stojí porouchaná dodávka, kolona se táhne od Ostrovačic. No a na Brněnsku na silnici 3. třídy u Řepky směrem od Lomnice probíhají práce na silnici. Komunikace je tady neprůjezdná.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: 8.31, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin, taky náš zprávař David, hezké ráno i tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Davide. A David má pro nás nachystaný ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Podle instruktora bezpečné jízdy neumí správně brzdit až 2/3 řidičů. Při krizovém brždění totiž často nesešlápnou pedál dostatečně silně a nevyužívají tak možnosti auta. Důležité jsou ale také kvalitní pneumatiky, rychlá reakce a správný pohled. Dopravci varují před dalším zdražováním nafty. Pokud by cena vystoupala na 50 korun za litr, významná část firem by se podle jejich sdružení dostala do problému. Aktuálně stojí litr nafty v Česku v průměru přes 47 korun. Maďarský lukostřelec překonal 29 let v americké Nevadě, uletěl neuvěřitelných 1063 metrů. Dosavadní rekord přitom překonal o pouhých 80 cm.
0: Hele, nebylo blbě Karlovi, když letěl kilák. A už je možná čas odejít dneska. Tak ještě půl hodiny s vámi snídaní šampionů, Davide, ty se měj krásně.
1: Ahoj.
0: A my pokračujeme, pokračujeme parádně. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Eminem, Without Me, a opět připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Pět a jedna z nich je dle vašeho výběru. Tak si to dejte. A teď se pojďme užít Eminem a hezké ráno.

0: Tohle jsou Vlci a tohle je Hit Radio. 8.39. Dneska ráno jsme zvonili jak diví.
1: Dopak to zvoní z Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A stejně jako včera, tak ani dnes nám nikdo nepřišel odevřít, respektive naší hlídce Hit Radia, která byla někde u vás.
2: To znamená, že zítra přidáváme opět tisícovku k dnešní už tak navýčený výhře ze včerejška, takže zítra může někdo z vás vyhrát 7 000 korun.
0: 7 000 pro někoho z vás. Takhle, nejdřív musíte být zaregistrovaní na webu hitradio.cz a zítra až ne na vašich dveřích, nebo u vás doma zazvoní zvonek, ale u nás v éteru zazvoní zvonek, je to tenhle zvuk, tak vaším úkolem je jít ven, nebo alespoň se podívat z okna a zamávat na nás, protože dole bude stát někdo, kdo bude držet v ruce 7 000 korun. Jinak, jak to vypadalo dneska? 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, ano.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo?
3: Konec,
0: nikdo nepřišel.
3: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to stělo úplně stejně.
0: Takže dneska 6 000 nedopadlo, neproběhla výhra, proto přidáváme další tisícovku. A zítra v 7.10 máte možnost vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, vyhrát
2: 7 000!
1: Další brachy ti vezeme zase zítra. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
8: A právě tady vzniká Brno 1.
7: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
8: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
7: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
8: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
7: Více na www.brno1.cz.
8: Bydlení na plný plyn.
9: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
16: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
17: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
16: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen.
18: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
19: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
20: se to má podařit. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusiv při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
21: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Srdtevičky. Škoda, že jsem ty tři prokaučoval teda. Ty jsi tam byla na dvou, že jo?
1: Já jsem byla na dvou, dobře si to pamatuje.
0: Závidím.
1: Skvělý.
0: Perpetuum mobile na Hitrádiu v 8.52, hezké ráno. Máme tady milou věc na skoro závěr středeční snídaně. Pojďme na skok do Ústí nad Labem. Tady prý jezdí řidič autobusu, který nechává v autobuse vzkazy typu nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to, svět je lepší díky lidem, jako jsi ty a tak dále, že prostě dělá lepší den lidem, který jedou v jeho autobuse.
1: Tak musí tomu městu trošku spravit karmu, říkám, ale...
0: Je to pravda. Je to frajer za mě, zlepší lidem den a nic to nestojí, ale zase... Jako, takhle, vzkaz, dobrý, ale kdyby u toho bylo přicvaklý pětiklíště, tak ten den je ještě lepší. A podělí tisícovka minimálně.
1: Ale nechává tam i bonbonky, jsem koukala, jakože přijde mi to hezky.
0: Jako dobrý, ale to pětiklo, to by tě ale vykouzilo větší rohlík podle mě na puse. Tak zdravíme do Ústí, no a vám všem, kdo nás sladíte, posíláme další hity. Než se rozloučíme, 21 Pilots, pojďme na to, hezké ráno.

0: 21 Pilots na závěr středeční snídaně. Je 8.56 a my se s vámi jdeme rozloučit a poděkovat za dnešní celé ráno.
1: Bylo to s váma úžasný dneska, strašně jsme se nasmáli.
0: No a připomínáme, že zítra v 7.10, kdo pak to zvoní, naše soutěž pokračuje, kde můžete vyhrát zítra 7000 korun. Detaily a registrace na webu hitradio.cz, tak se tam stavte.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte středu, mějte hezký den.
1: A zítra v 6, ahoj.
0: Bude čtvrtek, těšíme se na vás. Čau, čau, čau.
3: Přesně za 2,5 minutky je nám odběh 9:00 raní a od mikrofonu Hitrádia City Brnová ze zdraví Ondra Blaho. Jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte primárně na D1, protože na 192. kilometru ve směru na Brno jsou v sobě dva osobáky, nezavazí, ale zavazet můžou a hlavně se za nimi bude tvořit kolona. Tak buďte opatrní. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
6: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona, jež má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Projednávat opakovaně budou i EET, kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Auto není trezor, policisté znovu upozorňují řidiče, aby ve vozech nenechávali žádné věci. Na viditelném místě totiž mohou přilákat zloděje. Pokračuje středočeská policejní preventistka Martina Hamplová.
9: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením. Určitě nenechávat na viditelném místě kabelky, elektroniku.
0: Řidiči by neměli v autě nechávat ani doklady nebo náhradní klíče. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na dnešek to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla ve třech setech. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou 2:22.
3: Podle aktuálních předpovědí to vypadá, že celý den by mělo být krásně, polojasno, s teplotami okolo 28 stupňů, s tím, že v 9 večer a dál směrem k 10. a vůbec noci na čtvrtek by se mělo zatáhnout a měly by přijít nějaké přeháňky, ale to už budete dávno doma, to už by vám vadit v žádném případě nemělo. Teď aktuálně polojasno a 22 stupňů.
2: Hit Radio City Brno.
3: A taky start dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno. S Imagine Dragons zazní taky Michael Schulte a Rehab a nebo Lilivu. Tak pěkné dopo.

0: Máme 10 minut po 9. hodině dopolední. Ladíte Hit Radio City Brno. Jdeme opět na pozitivní zprávy.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: Tak přátelé, o tom, jaké hračky pořídit nebo jaké aktivity podniknout, budou od tohoto školního roku rozhodovat i děti. 5 brněnských mateřských školek totiž získá dotaci 35 tisíc korun, jejichž využití určí děti pomocí her, procházek a povídání. Nápady by měly školky vybrat i uskutečnit do konce června 2027, pak se vyhodnotí, jestli se projekt prodlouží a rozšíří i na další školky. Do pilotního projektu se zapojily základní a mateřská škola Bosonožské náměstí, mateřská škola Pod Špilberkem, základní a mateřská škola Kotlářská, potom Jana Broskvy a taky na Přemyslově náměstí. Mně se tento nápad líbí moc, protože většinou dospělí vymýšlí ptákoviny a děti by měly mít mnohem větší rozhodovací pravomoce. Akorát doufám, že to v tomto případě nedopadne tak, že by si děti díky povídání, hrám a procházkám vybrali PlayStationy a mobily.

0: Pozitivně jsme začali a pozitivně budeme taky pokračovat. A nemáme na mysli jenom skvělou muziku, Mika Happy Ending, za chvíli Shakira nebo Sunrise Avenue, ale mám na mysli také informace z Brna a blízkého okolí, se kterými začínáme každé všední dopoledne na Hit Radio. A na informaci o tom, že jaké hračky se koupí do školek, budou rozhodovat samotné děti, navážeme další skvělou informací a ta se bude týkat soutěže o peníze, protože co je pozitivnějšího na středeční dopoledne, než informace o tom, kolik peněz díky Hit Radio můžete zítra vyhrát. Tak se k tomu dostaneme už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
12: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschus našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
20: tak Mironet. Klikni dvakrát.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: A tak se zase vyzváňalo jak na 1. mája, jak pravý klasik. A dneska to zase nedopadlo, takže vlastně proběhl úplně stejný scénář jako včera. Po 7. hodině zaznělo zvonění ve snídaní šampionů Hitrádia City Brno. Vy jste měli za úkol do 30 sekund se běhnout dolů ke dveřím, otevřít promotýmu a schrábnout celé peníze. No, ale jak už jsem říkal, dopadlo to jako včera, takže nikdo do 30 sekund nepřišel. A co to znamená? Že dnešních 6 tisíc korun zůstává ve hře, navíc tyto peníze navyšujeme o další tisícovku a tak zítra budeme před vašimi dveřmi stát se 7 000 korunami. No a připomínám ještě tu velkolepou bombu na poslední zářijové kolo, kdy jeden z vás vyhraje nezávisle na tom, kolik bude aktuálně v banku, celých 50 000 korun. Registrujte se na www.hitradiocitybrno.cz, protože nikdy nevíte, jestli náhodou třeba už zítra nezazvoníme u vašich dveří.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Za 4 minutky odbije 9:45. Tohle byla Kateřina Marie Tichá a její Zničená zem v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. A dnešek má spoustu významů. Já se k něm v průběhu té naší dopolední 3hodinovky budu postupně vracet, ale teď bych si dovolil zvlášť pro všechny rodiče malých dětí, které šly v letošním roce vůbec poprvé do školy a mají za sebou teprve několikátý školní den, aby jim dneska udělali radost. Protože dneska je den plyšových medvídků a je úplně jedno, jestli vám je 4, 6, 8, 15, anebo v mém případě 37, já dostat dneska plyšovýho medvídka, no tak to by se mnou hnulo. A nutno podotknout, že tím pozitivním směrem, tak pusťte dneska nějakou korunu, kupte jednoho plyšáka a věřím, že doma, v rodině, dneska bude veselo. A dobře.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. To pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. To pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
6: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
8: A teď i poctivé vánoční cukroví.
6: A cena?
8: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
6: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
8: Přesně tak.
6: jam.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
15: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: kapela Linkin Park udělala tečku za 9 hodinou dopolední a teď nás, přátelé, čeká ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Kde si dávat pozor, kde se zasekáte a kde je to naopak bez problému. To si řekneme v těchto minutách. Pozor na Moraváku. Tady stojí porouchané osobní auto, a ze kterého na vozovku vytekl olej, takže tady projíždějte se sníženou rychlostí. Pardon. Další problémy jsou na trase Svitavy Brno. U Černé hory leží na vozovce sražená srna, takže tady taky bacha. D2, 0,5 kilometr ve směru na Brno. Tady se v koloně srazil nákladňák s dodávkou a dálnice je téměř neprůjezdná. Kolona je tady už od nějakého 3. kilometru, takže tady se určitě zdržíte. No a přidám ještě D1, porouchaná dodávka stojí na 187. kilometru ve směru na Brno a kolona se táhne už od Ostrovačic. Tak přátelé, šťastnou cestu, pevné nervy. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bezpečnostní složky si ode dneška na 24-hodinovém cvičení vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků. Je potřeba najít takové řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané, sdělila to prezidentská kancelář. Evropská komise firmám z holdingu Agrofert dočasně pozastavila proplácení části dotací. Cestování veřejnou dopravou má být co nejjednodušší. V Jablonci nad Nisou k tomu přispěje nový terminál, který nabídne pohodlnější možnosti přestupování. Jak to bude vypadat, ví mluvčí radnice Jana Fričová.
13: Aktuální návrh propojuje autobusovou dopravu s budoucí tramvajovou tratí, železnicí a pěšími trasami a zároveň vytváří nové veřejné prostranství u Lužické Nisy.
12: Celkové náklady jsou necelých 400 milionů korun. Do zkušebního provozu by terminál měl vstoupit za 2 roky. No a fotbalista Sané Young opouští pražskou Slávii. 21-letý gambijský křídelník zamířil na roční hostování do týmu nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno. Úřadující ligový mistr z Edenu si jej ale v zimě může předčasně stáhnout. Kluby o transferu informovali na sociálních sítích.
0: Pokud jste vyběhli ven, tak jste asi pocítili, že na to, že je teprve minuta po 10, tak už je docela pařák. Aktuální teploty v Brně a na celé jižní Moravě už se už teď pohybují okolo 24 stupňů Celsia. Ta odpolední maxima mají vyšplhat až na nějakých 28. A samozřejmě takových přáněk, které by měly přijít anebo začít okolo 19. hodiny.
11: Hit Radio City Brno.
0: No a teď, přátelé, začíná další hodinka dopoledne na Hit Radio City Brno a společně s námi i Katy Perry a nebo Činasky.

Ale parta to umí skvěle rozparádit. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. 12 minut po 10. na Hit Radio. No a samozřejmě všichni máte na výběr mezi Pálavským vinobraním v Mikulově a Znojimským historickým vinobraním ve Znojimě. No a pokud byste zamířili do Znojma, tak bohužel budete muset jet ať už nějakými autobusy, vlaky, a nebo, což je úplně ta nejhorší varianta, minimálně pro jednoho z té party, jet autem. A on je docela trapný, že obě města, tedy Brno a Znojmo, dělí nějakých 70 kilometrů, ale cesta vlakem z přestupy teď trvá 2 hodiny. To je prostě strašný. A možná i z toho důvodu chce Znojmo přímé vlakové spojení s Brnem. Zastupitelé proto chtějí vyzvat ministra dopravy Ivana Bednárika, aby stát zařídil nebo zařadil stavbu mezi prioritní strategické objekty. Projekty. Joni se vymlouvají, že mají prostě úplně jiné věci na práci, že tohle není strategický projekt, blá, blá, blá, blá, blá. Takže jestli se to vůbec dočkáme, nevíme. Ale to, že ze Znojma směrem vláda přichází ten požadavek, hej, my to fakt potřebujeme a už roky, je to fakt jako blbý jezdit 70 kilometrů 2 hodiny, je to dobře, je to vzkaz a já pevně věřím a doufám, že jednou bude vyslyšený a třeba na Znojemské historické vinobraní nebude muset nikdo řídit, ale všichni sednete na vlak a po té nové trati pojedete pouhých 25 minut.

0: všemi milovaný Robbie Williams, který potěšil publikum jak v Česku, tak taky na Slovensku, doznívá v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno teď, necelých 6 minut před 10:30 na Hit Rádiu City Brno. A co nás čeká už za chvíli, to už všichni víte. Samozřejmě, že soutěž Nevaříme, posloucháme a v měsíci září děláme radost všem milovníkům pici. Dneska navíc máme ve hře ne jeden, ale hned dva poukazy do jedné vranovické pizzerie, takže i vzhledem k tomu, že zítra otevírá, má otevřeno od čtvrtka do neděle, už byste pomalinku mohli plánovat výlet do této nádherné vinařské obce, která je navíc obohacená taky špetkou italské gastronomie. Takže vy všichni, kteří jste registrovaní na www.hitradiocitybrno.cz, bacha, jdu volat, tak ať to neprošvihnete.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
13: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
14: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
15: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
16: Vinilovou? A bude sama hrát?
15: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
17: Experto Family. Od V podlahy.
18: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
19: tak Mironet. Klikni dvakrát.
20: Nákupy v online shop.cz.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
22: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
23: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
24: Hit Radio.
25: Z
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jsme v půlce pracovního týdne, máme středu 9.9. a máme tady další kolo soutěže Nevaříme, posloucháme pravidelní... lepší, protože hrajeme hned o dva poukazy na pizzu z pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Tak už pomalinku spřádejte plány na víkend a vyražte se pořádně nadlábnout. Ale jenom jeden z vás se nají zadarmo. A doufám, že to bude Jarda. Jarda, řidič, kurýr, který se registroval do soutěže Nevaříme
1: poslou... Číslo neexistuje, nebo jste před ním zapomněli vytočit nulu.
0: To bude tou nulou. Jo, dobrý, počkej chvilku, ne, si furt. Furt vás tady někdo za něco drbe. No, chtěl jsem jenom říct, že Jarda, kurýr, se registroval včera o 11:30. Doufám, že je dneska na telefonu. A přestože je kurýr, tak má handsfree a je ready. Jo. Bylo to sice někde v povzdálí, ale já jsem to slyšel zřetelně. Jardo, nazdár, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno. Kudy jezdíš?
2: Kudy jezdím? V Královým poli jsem teď.
0: A rozvál...
2: jsem to doběhl.
0: Dobře, ještě, že jsi to stihl. Jinak bys přišel o dvě poukazy na pizzu do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Už jsi tam někdy byl?
2: Nebyl, ale bydlím v Rozdrojovicích, takže by to asi nemělo být moc daleko.
0: No, sedneš do káry a vezmeš ženu, děcka, pořádně si to užijete, máte tam hned dva poukazy, takže to vyjde na všechny. Co rozvážíš?
2: A balíčky. Různě, tak. Pro všechny.
0: Jasně. Nejseš takový ten Pákistánec, co ve 30 stupních jezdí v pletené šále a v pletené čepici a v rukavicách po Brně a rozváží jídlo.
2: Ne, to rozhodně ne.
0: Ale podle příjmení taky usuzuju, že nebudeš úplně z Asie, to je pravda. Jardo, tak ať ti to dneska jezdí, ať jsou na tebe lidi příjemní. Já ti ještě jednou gratuluju k výhře a ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit.
2: Perfektní, moc krát děkuju.
0: Nemáš záč, měj se, zdarec.
2: Čau.
3: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem, příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou, přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: 10:45. A v souvislosti se soutěží Nevaříme, posloucháme na Hit Radio City Brno. Jsem si vzpomněl na to, že jsem vám neřekl ještě o jednom významu 9. září. A když jsme se bavili před chvílí o jídle, měli byste o tom vědět. Dneska je taky den řízků. Takže pokud vám náš zářijový partner pizzerie úplně nevoní, no tak si to můžete dneska oslavit po svém a jeden pořádný šnicl si ve své oblíbené hospůdce dát. Navíc se blíží 11. Věřím, že nějaká knajpa po Brně vám dneska na meníčko řízek určitě nabídne. Tak dobré chutnání a já vám k tomu za malou chvíli pustím Pitbulla s Markem Antonym anebo Jeleny.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži. Zažijte privátní koupel saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty ne.

0: že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Za 3 minutky odbije 11. Hit Radio City Brno nabízí nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a začneme na obchvatu Pohořelic, a to ve směru od Brna. Tady havarovalo osobní auto mimo vozovku, takže tady dávejte velký pozor. Na průjezdu s Nojmem v ulici Dukelských bojovníků bourala 2 osobní auta. D2, 0,5 kilometr ve směru z Bratislavy na Brno, tady se v koloně srazil nákladák s dodávkou, dálnice je téměř neprůjezdná, kolona tady má už nějaké 4 kilometry. No a jak se tak dívám dál do ulic města Brna, Blanská nebo Znojma? Žádné další komplikace tady vlastně nevidím, což je dobrá zpráva. Ale kdybyste měli jakékoliv další informace z dopravy i vy, tak své dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrná sazba hypoték stoupla po 6. v řadě, je nejvýš za 2 roky. Sazba meziměsíčně stoupla o 0,9% bodu na 5,51%. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Brno pokračuje v otevřenější výuce o menstruaci a rozpívání. Loni si speciální workshopy vyzkoušeli 3 základky, ale to se program výrazně rozšíří. Přihlásilo se do něj 40 škol z celého města. Komu přesně je určený a jaké jsou recenze z loňska, řekne za magistrát Zdeňka Obalilová.
10: Workshop Moje první menstruace je určený primárně pro 4. ročníky. Většina škol ho ale nabídne i páťákům a páťačkám. Loni zapojené školy vyzdvihovaly otevřenou a bezpečnou atmosféru programu a aktivní zapojení dětí. Lektorky vedou program profesionálně, citlivě a zároveň srozumitelně s ohledem na věk dětí.
0: Do všech základních škol zřizovaných městem navíc Brno dodává už 2. rokem menstruační potřeby. Zájem o členství v okrskových volebních komisích je měsíc před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny senátu vyšší než v předchozích letech. Podle radnic mohlo zájemce přilákat zvýšení odměn pro členy komisí. Naopak někde je mohl odradit souběh obou typů voleb. No a tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 hry na US Open. S domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Kristýna Bucasová, Nicole Melicharová, Martinézová ve 2 setech. Stále panuje příjemné a taky teplé slunečné počasí. Aktuálně v Brně a na Jižní Moravě 26 stupňů Celsia a blížíme se k odpoledním maximum na nějakých 28-29 stupňů. Ale připomínám, že v závěru dnešního dne a samozřejmě také v noci na čtvrtek by měly přijít i dešťové přehánky.
8: Hit Radio City Brno.
0: A my vstupujeme do poslední dnešní dopolední hodinky. Adele, Adam Lambert a taky Miley Cyrus. Pro všechny, hezké dopoledne.

0: Za pár okamžiků odbije 11:45 a my se odsud z brněnského výstaviště, odkud vám 24/7 vysílá Hit Radio City Brno, přesuneme do Deblína, kam byl přesunut Ekoden s kometou kvůli nehezkému počasí, ale dneska jsme si to vynahradili dokonale. A s kým jiným mluvit o kometě než s Míšou Chylíkem, které už vítám v našem vysílání. Míšo, ahoj, rád tě slyším.
1: Ahoj, zdravím z Deblína. 10. ročník Ekoden s kometou. Máme kulatiny, je to tady jako v mraveništi, mumraj téměř 1000 dětí základních škol a mateřinek Království komety se sjelo do Deblína, jak říkal. V podstatě už teď v tu chvíli máme vyzbíráno, protože ano. Teď už, jak společnost ale takhle si města Brna, už to zpracovávají tu obrovskou masu a jak říkali hokejisté, bylo toho tam strašně moc. Takže opět se potvrdilo, že pořád ta příroda potřebuje naši pomoc, tak abychom jí pomohli i v rámci toho Ekodnes kometou. Takže zatím to plní veškerý účel, je to pecka, je to výborný. Škoda, že tady můžeme být jenom takovou chvilku.
0: Díky za to, že na to narážíš. Přeci jenom ti, kteří by se chtěli teď rozhodnout a ještě do Deblína dorazit, tak minimálně hodinku ještě mají, ne?
1: Jo, hodinka je. Za malou chvilku startuje autogramiáda hokejistů brněnské komety. Posléze tady naši partneři předvedou ukázky. Máme tady jezeňskou službu, máme tady náš fanshop, máme tady nadační fond a tak dále. Je to k dispozici autobus, prostě prohlídka, sekumpikum se vším všudy. No a zhruba o té půl jedné budeme vyhlašovat výsledky. Moc by mě zajímalo, kolik ten vítězný tým nastřádal a nazbíral toho odpadu, který byl tady v lese v okolí Deblína.
0: Takže vy všichni, kteří ladíte Hit Radio a máte Deblín ve své blízkosti, vyražte, protože i v té příští hodince tam ještě můžete spoustu zažít. Moc krát ti děkuju, ať si ti daří, pozdravuj kometáky a vidíme se ve Winning Group aréně.
1: Těšíme se, startujeme 20. v neděli, určitě přijďte. A teď z Deblína vám všem ahojte.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací první.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

0: Ray Dalton a jeho Blood Running ve vysílání Hit Rádia City Brno 5 minutek před 11:30, tedy v čase pozvánkovém. Před malou chvílí jsme se spojili s Michalem Kylíkem na Ekoden s kometou v Deblíně, kam můžete ještě minimálně během této následující hodinky vyrazit, ale pokud byste to dneska nestihli a vůbec na dnešek máte úplně jiné plány, tak se nebojte, jenom Cudozní Train anebo Taylor Swift pro vás budu mít další 3 pozvánky na víkend a na akce, které se v Brně anebo na celé Jižní Moravě konají, které byste si rozhodně neměli nechat ujít.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
2: 3 dny, 1 společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.cz
5: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
6: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
7: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
8: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly 100 lidí. bistrouvlka.cz
10: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
11: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
17: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
16: Hotel Pegas.cz.
18: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish. Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
19: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

písnička o strachu ze ztráty kontroly a vyhoření, před kterým právě Taylor Swift zachránila nová láska. To je The Fate of Ophelia od Taylor Swift. 6 minut po půl 12 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. Já věřím, že vy nemáte strach z ničeho a pokud přeci jenom ano, tak je takový ten zdravý, ten, který chrání, ale rozhodně nemusíte mít obavy z toho, že bych vám nedoporučil, kam máte o víkendu vyrazit. To je jedna z mých pracovních povinností, kterou splním velice rád, protože jedna z pozvánek je na Znojemské historické vinobraní od 11. do 13. září. A když si tady jenom rozkliknu jenom Masarykovo náměstí, co se tady bude dít, tak zazní Tros Diskotékos, Fleret, Lenny, Pam Rabbit, folklorní soubor Diavánek a bude toho samozřejmě mnohem víc nejenom na Moravském náměstí, tedy na Masarykově náměstí, ale na dalších 14 scénách. Tak mrkněte znojemskevinobraní.cz a vyražte, bude to velký. Zvu vás taky na Masaryk Racing Days 11. až 13. září, tedy během tohoto víkendu na Creditas Autodrom Brno. Je to vrchol automobilové sezóny na Masarykově okruhu, rychlé supersporty GT, tvrdé souboje v cestovních vozech, závodnické naděje ve Formuli 4 i bohatě obsazené pohárové šampionáty. automotodromabrno.cz, tady se dozvíte víc. No a nebo můžete vyrazit do zoologické zahrady na festival Smečky. Třídenní program věnovaný zvířatům, přírodě i všem, kteří jsou součástí té naší Smečky. Zoo Brno.cz.

0: tak jsme si zavzpomínali na Stranger Things, DJO End of Beginning, a je to vlastně takový začátek konce našeho dopoledního vysílání Hitrádia City Brno se středečním datem 9. září. Všichni moc dobře víte, že se neloučíme, že se loučíme mojí závěrečnou dopolední srdcovkou, ale je na čase rekapitulovat. A dneska jsme mluvili třeba i o tom, že co se koupí do školky, si v některých mateřských školkách rozhodnou sami děti. A to se mně líbí moc, že je dneska den plyšových medvídků nebo den řízků, to už jste, doufám, ode mě taky pochytili. Mluvili jsme také o tom, že by zastupitelstvo města Znojma rádo vyslalo na ministerstvo dopravy jasný signál, že konečně chceme vlak z Brna do Znojma, aby nejel 2 hodiny, ale 25 minut, tak uvidíme, jak to dopadne. Spojili jsme se s Michalem Chlíkem z Komety, abychom pozvali na Ekoden s Kometou v Deblíně. No a zbytek už je historie. Tak si ještě vydržte na tu dnešní závěrečnou srdcovku. Bude fajn. No, ostatně, teda doufám, jako vždycky.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
8: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
7: No, jako já.
8: Oční klinika Oftal.
7: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
9: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
10: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
11: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7.
13: září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji.

12. A s ní i konec dopoledne na Hitradio City Brno se středečním datem 9. září. A já se musím rovnou omluvit, protože ve čtvrtek ani v pátek tady nebudu z mnoha důvodů. Za prvé už musím chystat své vlastní vinobraní, svého malého srandovního vinařství, ale taky už se chystám na to pálavské v Mikulově. A protože v sobotu moderuju na amfiteátru, kam vás všechny srdečně zvu, protože ve 14 hodin to tam odpálí Helena Vondráčková, tak jsem si řekl, že vás naladím a nejenom vás, vlastně naladím i sebe. Takže s Helenkou se dneska loučíme, společně vzhůru k výškám a uslyšíme se zase v pondělí 14. chvíli před 9. Tak se mějte, pěkný víkend a v pondělí v 9 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Medlánkách v Jasmínové ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Do voleb zbývá měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující ostré fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
10: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
9: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Sněmovna bude moci i dnes projednávat a schvalovat zákony až do noci. Možnost hlasování i po 21. hodině dnes prosadila vládní koalice tradičně na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé. Vládní tábor chce především přehlasovat veto Senátu ke kontroverzní novele stavebního zákona i senátní úpravy zákona o obnově EET. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále deblu. Z domácí Taylor Townsend porazili španělsko-americký pár a ani ve čtvrtém utkání nestratili set. V semifinále nastoupí proti belgicko-ruskému páru Elis Mertens a Diana Schneider. Teď se podíváme k nám.
2: K tragédii došlo dnes v Brně. Policisté vyšetřují smrt ženy v kolejišti. Pracují s verzí, že ženu buď usmrtil vlak, anebo jí srazilo auto na silnici podél trati. Nehoda se stala dopoledne u Dolních Hršpic. Ženu bez známek života našli drážní pracovníci. Provoz na trati je omezený.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty na podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
2: Během dne si užijeme sluníčka, později se obloha zatáhne a na večer by mohlo pršet. Teploty se v Brně a na jihu Moravy vyšplhají až na 32.

Krásné středeční poledne přeju, je tady oběd a polední pauza, nejhezčí část pracovního dne a tak není divu, že právě v tento čas začínají také vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Takže dobrou chuť, ať už jste v restauraci nebo máte krabičky z domova. Já jsem si dneska objednával oběd a narazil jsem na restauraci, kde v meníčku měli, dobře poslouchejte, Katův šlech, takže kaťák, čevap čiči, jak já říkám čevap mňau mňau, a byla tam normálně kuře z broskví. Já říkám to, to jak v devadesátkách. No taky ty srdcovky začneme v 90. letech. Tohle je rok 1993 a skupina Pet Shop Boys a ano, vydali i jiný hit než Go West. A to například tenhle. Tak hezký poslech.

0: Beche Boys na Hit Radio, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My pokračujeme dál a dnešní téma evidentně asi bude o jídle, nejen, že je tedy dnes Mezinárodní den řízku, ale můžeme zavzpomínat na legendární jídla z doby minulé. Na co vy si pamatujete z minulosti? Jo, protože jak jsem mluvil před chviličkou o tom, že jsem dneska fakt jako v roce 2026 viděl na meníčku kuřecí steak z broskví, tak píše mi tady Lída, která píše: ahoj Jirko, děláš si srandu, že ještě dneska někdo vaří v restauraci kuřecí steak z broskví? To je za mě fakt vražda gastronomie a to v ní dělám už víc jak 30 let. Zdraví Lída. Tak ano, tohle bych si nevymyslel. Jako, dokážu si vymyslet spoustu věcí, ale tohle už asi ne, jo. takhle daleko tu hranici jako nemám. Tak na co vy si vybavíte? Na co vy si vzpomenete? Třeba z 90. ze začátku milénia, nebo klidně z 80. let. Co nesmělo tenkrát té restauraci chybět? Kuřecí steak z broskví je asi jako legenda, jo. Možná ještě třeba smažený sýr se šunkou. To se taky dneska moc jako nevidí nikde, ne? No hele, pojďme zavzpomínat, pojďme trošku mlsat a když teda si zamlsáme, tak si dáme album Dobrá kočka, která nemlsá. Rok 2002, Lucie a píseň, která dneska má speciální význam. Jmenuje se Daniela, je 9.9. a Daniela má svátek. Tak Dančo, všechno nejlepší. Tady je píseň jenom pro tebe.

0: Tak jsme si brnkli i na romantickou notu Celine Dion na Hit Rádiu v srdcovkách chviličku po čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky na Hit Rádiu nás vrací do mládí, do dětství, do někdy až do bezstarostné doby. A jestli je něco, kromě hudby a módy, co si pamatujeme nejvíc, no tak je to samozřejmě jídlo. A dneska se vás ptám, jaké jídlo si pamatujete právě z minulosti, z 90., z 80., ze začátku milénia. Může to být i bizarní jídlo, anebo prostě jenom jídlo, který vás tam opravdu jako vrátí do tehdejší doby. Tak mám tady hezkou zprávu od Martina, píše, pro mě symbol 90. i dětství byly nudle s mákem. To už se dneska asi tak moc nedělá, ale i ve škole jsme mývali pravidelně, takže já, když si vzpomínám na dětství, vzpomínám na nudle s mákem a cukrem. Zdraví Martin. To je velká klasika mimochodem. Další, kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, píše Honza. No jasně, to nesmělo chybět. Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, já si i vybavím tu chuť, to prostě, bože. Ahoj Kýrko, já si pamatuju na chalupářský guláš. To bylo v osmdesátkách hodně. Už si teda nepamatuju, jak to chutnalo, ale jedla jsem to, když jsme jezdili na vandry. Krásný den, Pavla. Tak páji, s tímhle ti nepomůžu, chalupářský guláš neznám, ale teď jsem dostal chuť na klasický burst guláš. Ježiš, to bych si dal. Proč jsem vytáhl téma jídlo? Máte to taky tak, že když se řekne nějaký vaše oblíbené jídlo, tak se vám hned okamžitě v puse začnou zbíhat sliny? To je prostě, to lidský tělo je neskutečný v tomhle. Michal, hele, z 90. No, nemůžu ani teď mluvit. Bože, burst guláš, blbej. Hele, z 90. si pamatuju hlavně krokety. Kdo v hospodě neměl krokety, jako kdyby nebyl. Dneska jsou to samé americké brambory, ale aby někdo ke smažáku dělal krokety, to ne. Michale, přesně, amen. Ježišmarja, krokety. Bože, ty jsem neměl ani nepamatuju, ale kolik jsme jich jako děti snědli. Podle mě krokety jsou fakt jako jasným symbolem 90. let. Kdybych je měl přirovnat k nějaký hudbě, k nějakému hitu, tak je to k tomu, co teďko tady pro vás mám. Tohle jsou takový hudební krokety 90. 24/7, totální klasika, legenda. Tohle je prostě hudební kroketa. Skvělá srdcovka. Jenom pro vás na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Laidback Sunshine Reggae. Já mám pocit, že nikdo si nespívá Sunshine Reggae. Taky si jedete, Saša jede. Už tak máme tak strašně zažitý. Tak můžete ještě. Saša jede.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jojo, poslední srdcovka, ta byla právě teď. Ještě nás čeká tady jedna, to je na vaše přání. Ještě než si dáme vaši srdcovku na přání, napište si o ní samozřejmě na 777-937-777, napište zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Tak ještě jsem tady objevil zprávu, když jsme si dneska povídali o tom jídle. Simča posílala, jaké jídlo se mi vybaví. To bude asi pajšlová omáčka ze školní jídelny. Nejhorší, co kdy kdo vymyslel a podával. Já se přiznám, že pajšlová omáčka, že mi to vůbec nic neříkalo, takže jsem si to tady vygoogloval. A teď to vidím a normálně se mi ten pajšl fakt zvednul, jak se říká, protože to je přesně, na to jsem zapomněl, ale úplně si vybavuju tu pachuť. Taková ta bílá omáčka s tím nějakým jako... co to je, plíčky na smetaně, no, prostě, ale to chutnalo v té jídelně tak hrozně s tím knedlikem. Bože můj. Simčo, děkuju za tady tu připomínku, teda. Doteď mi bylo dobře. Opravdu hodná, moc děkuju. Ale ne, jako, asi si ani nepamatuju nikoho, že by to někomu chutnalo, teda. Ale víte, co bych potřeboval od vás, jestli si jako pamatujete, opravdu jste pamětníci, tak na základní škole i často ve školce, tak vždycky dělali takovou speciální pomazánku na chleba. Byla to nějaká, prostě na svačinu nám vždycky dávali takovou světlou pomazánku na chleba. Já přesně si dokážu vybavit tu chuť, ale vůbec nevím, z čeho to bylo, jak se to dělá, ale strašně, strašně moc bych si ten chleba tady s tou legendární pomazánkou z té školní jídelny chtěl dát. Není to rybí pomazánka, to jsem si 100% jistý. Lučina to asi taky nebude. Nebyla jako tvarohová, ale prostě taková jako, no, já podobnou barvu jako tady ta pajšlová omáčka, ale to bych chtěl jako, to bych chtěl zjistit, co je. Tak jestli tohle víte, tak kromě srdcovky na přání mi klidně můžete poslat nějaký recept. 777-937-777. Srdcovka na přání za chviličku.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
11: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Milí posluchači, v průběhu září se opět vydáme za vámi, obyvateli příměstských částí. Postupně se setkáme na Hradišti, v Přiměticích, Kasárnách, Mramoticích, Konicích, Popicích, Louce, Oblekovicích, na Čereticích a Derflicích. Chceme slyšet přímo od vás, jak se vám ve vaší části města žije, co vám chybí a co bychom podle vás mohli změnit nebo zlepšit. Právě vaše zkušenosti a podměty jsou pro další rozvoj jednotlivých částí důležité. Konkrétní časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Slucháte Hit Radio, tohle byly Rozy a Bruno Mars.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A odpověď je asi drožďová. Pokud posloucháte právě teď, jak vůbec nemůžete tušit, ale pokud posloucháte srdcovky, tak víte, že hledáme, nebo že jsem hledal recept na legendární pomazánku ze školky nebo ze základní školy. A vybouchnul mi tady WhatsApp. Doslova, to prostě normálně jste přetížili síť a pořád chodí, ještě teď přišla znova kvasnicová nebo drožďová pomazánka. Asi to bude ono, teda, asi to bude ta legendární pomazánka. Samozřejmě u toho spousta smajlíků, někomu to chutná, někomu ne, ale vypadá to, že ano. A mám tady i zprávu, že tady někdo má známou ředitelku ve školce a že se to dělá do dneška. Takže drožďová pomazánka, tak děkuju moc. V životě by mě to nenapadlo hledat jako drožďovou pomazánku, jak si úplně říkám aha, aha, aha, aha, aha. A jak si tady říkám aha, aha, aha, tak tady koukám a přišla zpráva, ahoj, zahraj trio, dá. A já úplně, no tak jo, tak si to pojďme dát, tady je srdcovka na přání. Aha, aha, aha. To jste možná slyšeli naposled, když jste jedli tu drožďovou pomazánku. Srdcovka! Dá a trio na Hit Rádiu. Za tohle mě vyhodí.

myslím, že dneska už jste slyšeli všechno a klidně můžete jít domů z práce. Trio, dá. Tohle je starší než já, to je rok 1981. Mazec. Srdcovka na přání. Srdcovky pro dnešek skončily, ale my pokračujeme dál na Hit Rádiu. Za chviličku Bebe Rexha a teď Krištof a půlnoční řích.

0: Posloucháte Hit Radio, bylo 12:45, v jednu hodinu odpoledne Lucie přinese další nejnovější zprávy a my zavzpomínáme na tehdejší požár v Českém Švýcarsku. No, jsou to 4 roky zpátky, byl to rok 2002, velká katastrofa, nějakých asi 270 milionů nebo 300 milionů, byla škoda, to je šílený. Ale proč o tom mluvím? Mluvíme o tom, protože soud dneska pravomocně osvobodil muže viněného ze založení obřího požáru. A my známe důvod, máme pro vás dokonce i vyjádření státní zástupkyně, takže i to bude ve zprávách ve 13 hodin. Do té doby z hitů například Pitbull a Christina Aguilera. Za chviličku.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Pivotéka Betel e-shopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betel e-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka Betel e-shopek.cz.
7: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
11: Potřebujeme obří mravence.
10: Svezeme ji na Jelenovi.
11: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
12: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.

0: Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
3: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
2: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
3: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
4: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene, Maja.
1: Snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dnešní polední hodina na Hit Radio je pryč, 13. tady a s ní taky nejnovější zprávy. Začínáme dopravou.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Blanensku v Boskovicích v Sušilově ulici u Masarykova náměstí počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exkluziv při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle soudu se jeho vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Státní zástupkyně Kateřina Weissová.
10: Velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
9: Lesní požár vypukl u Hřenska v červenci 2022. V zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun. I letos tento projekt pomůže rodinám v tíživé finanční situaci. O příspěvek na kroužky svých dětí mohou rodiče žádat od 16. září. Prostřednictvím 3 voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí získat 1500 korun. Za celý školní rok pak dosáhnout pak na 3000. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. V Oslu vrcholí oficiální 13-denní smutek po úmrtí krále Haralda V. pohřbem monarchy. Zemřel po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let na konci srpna. Na bezpečí ceremonii dohlížejí tisíce policistů. Česko na pohřbu zastupuje prezident Petr Pavel. Teď ještě pohled k nám.
1: Úspěch meetingu Brno. Festival získal v Mnichově bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. Medaile je reakcí na letošní 11. ročník akce, v rámci kterého proběhlo poprvé v Brně sudetoněmecký sněm.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Brně a na jihu Moravy si během dneška užijeme sluníčka, později se obloha zatáhne a na večer čekáme přehánky. Teploměr ukáže až 32 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Po zprávách pokračujeme dál. Máte nějaký peníze navíc, zbytečný, takhle, jo? Nebo nevíte, o co si napsat Ježíškovi? Mluvím o tom záměrně, protože právě dneska, 9.9., tak společnost Apple bude představovat zbrusu nové novinky, jo? Co všechno představí, tak to vám řeknu za chvíli. Do té doby, tak si dáme další hity. Bude například Kaskáda, nebo právě teď Coldplay.
2: Hit Radio City Brno.

Posloucháte Hit Radio ve čtvrt na dvě. Jestli máte rádi moderní technologie, tak teď posloucháte správné Hit Radio, protože my tady sledujeme i novinky i v tom, řekněme, digitálním světě. A je jasný, že Apple pořád hýbe světem, takže představení nových iPhoneů a dalších hraček je prostě velká událost. Dneska večer ty novinky vyjdou. Měly by tam být nový sluchátka, ty ještě asi nebudou mít zabudované kamery, o čem se teda jako hodně spekulovalo, což je dost zvláštní, protože ty jsou jako hodně oblíbený brýle, že jo, s kamerou, ale člověk už to vidí a teď na ty sluchátka by měly ty kamery dát taky, no, zajímavý, jako tohle jestli někdy bude, to bude člověk už fakt jako bát chodit normálně po ulici. Takže, ale to by ještě asi teoreticky být nemělo, jo, ale hodinky, tak ty už by prý uměly, nebo měly by umět posílat zprávy i mimo mobilní signál. No a největší tahák bude samozřejmě nový iPhone 18. Ovšem, ten jeden by měl být skládací. Takže něco, co dosud Apple ještě nemá. Normálně skládací iPhone. Na net už unikly nějaké fotky, tady na to koukám, ale žijeme v době AI, takže nemůžeme věřit úplně ničemu. Konec konců, nakonec je asi stejně jedno, jak bude vypadat, ne? Protože jediný, co nás bude zajímat, tak to je cena, že jo? A ta by mohla být velmi zajímavá. Teoreticky by mohla být klidně stejná jako za dvoutýdenní letní dovolenou v Egyptě. No, uvidíme večer. Teď Alex Warren a Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Na středu 9.9. Tomáš Klus, je 13:35. Tomáš Klus ještě nedávno bojoval s hematomem na hlasivkách, ale už je v pořádku. O víkendu, tak jsem ho viděl na koncertě, předvedl tam teda jako fantastickou show, dal i metalovou verzi písničky Marie, takže hlasivky drží. A asi čtvrt hodiny byl mezi lidma, kde improvizoval ve freestyle rapu. To byl jako masakr. Já jsem dlouho neviděl publikum, že by se na koncertě takhle moc nasmálo, jo? Protože on evidentně zbožňuje český jazyk a ty jeho verše, ty jeho rýmy, ta autenticita, to je, jak to bylo, jako fakt ta improvizace a hlavně ty dvoj smysly. Já jsem si říkal, tohle je fakt jako skvělý. Toho bych chtěl doma na silvestrovskou party, s tím bych jako klidně jako nějakou takovouhle jako party propařil. A zároveň jsem si říkal, ten by se nám hodil i ve středu ve 14:00 na Hit Radio do naší role ty dvoj smyslů. By mě samotného zajímalo, který dvojsmysly by přihodil on. Ano, dneska je středa, ruleta dvojsmyslů už se pomalu, ale jistě blíží, bude ve 14:00, tak věřím, že dál zůstanete s Hit Radiem. Do té doby z hitu například Britney Spears, Miles Smith, taky Imagine Dragons.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
14: to má podařit. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
17: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Před chviličkou jsem mluvil o mém zážitku z koncertu Tomáše Kluse a tak si říkám, kdy vy jste naposledy byli na nějakém koncertě. Jedno, jestli to je český interpret, zahraniční, to je fuk, prostě koncert. Mluvím o tom, protože koncerty podle nové studie vám prý můžou prodloužit život. A to dokonce o 9 let. Jo, stačí prý 2 koncerty měsíčně a prodlouží nám to život o 9 let. Ale nepočítá se do toho hudební festival a ty koncerty by měly být od sebe ideálně 2 týdny. Takže co 2 týdny někam na koncert a budete žít o 9 let déle. To není špatný. Akorát teda, když koukám na ty ceny těch koncertů, tak si říkám, že těch 9 let pak nebudete mít co žrát, takže... Takže nevím, jestli je to jako úplná výhra. Nicméně, my vám dokážeme na Hit Radio trošku pomoct s rodinným rozpočtem a to naší ranní hrou ve snídaní šampionů. Kdo pak to zvoní? Je tam aktuálně 7000. Jak si můžete vyhrát, to vám řeknu za chvíli. Do té doby si tady taky dáme jednu klasiku. A to je třeba koncert, na který bych šel. A řekl jsem to na hlas?

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
5: A Jirka Krhut.
4: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
5: Přesně tak, 27. října a?
4: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
5: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
6: Jen si duši nepořeš.
0: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
7: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
8: Vinilovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
11: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně. 18. až 21. září.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Medlánkách v Jasmínové ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Platy vrcholných politiků by mohly od ledna růst o 5%, pokud vládní koalice neprosadí zmrazení odměn. Prezident republiky by pak vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili na 324 tisíc korun za měsíc a plat řadového poslance by se zvýšil na 120 700 korun. Policisté na dálnici D8 na Ústecku kontrolovali kamiony, zaměřili se na technický stav vozidel, jejich vybavení a dodržování pravidel provozu. Zkontrolovali 112 kamionů a odhalili 14 přestupků, jakých doplní policejní koordinátor prevence Tomáš Frolík.
4: Jedenkrát couvání na dálnici, tak to je asi to nejbláznivější. Dvakrát to bylo za pásy, 10krát předjíždění a 1krát takový ty ostatní přestupky, takový ty, co se zařazují mezi ostatní.
3: Kontroly byly součástí včerejší preventivní akce Den pro kamiony. Česko včera zažilo velmi horký den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla. Zaznamenaly ji schodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjakovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Teď se ještě podíváme k nám.
5: K tragédii došlo dnes v Brně. Policisté vyšetřují smrt ženy v kolejišti. Pracují s verzí, že ženu buď usmrtil vlak, anebo jí srazilo auto na silnici podél trati. Nehoda se stala dopoledne u Dolních Hršpic. Ženu bez známek života našli drážní pracovníci. Provoz na trati je omezený.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Tragédii došlo dnes v Brně. Policisté vyšetřují smrt ženy v kolejišti. Pracují s verzí, že ženu buď usmrtil vlak, anebo jí srazilo auto na silnici podél trati. Nehoda se stala dopoledne u Dolních Hršpic. Ženu bez známek života našli drážní pracovníci. Provoz na trati je omezený.
6: Středeční odpoledne pokračuje dál, dospělo teď ke druhé hodině, to znamená 14 hodin, aktuálně 3 minutky, no a ve středu ve 2 odpoledne na Hit Radio tady vždycky máme pravidelně naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Co se dá říct v ložnici a to uvidíme kde. Uvidíme kde, to nám vytočí ruleta už za chvíli. Dáme jeden jediný hit a pak roztočíme ruletu. Ten hit bude od zpěvačky Pink, která včera oslavila 47. narozeniny. Mimochodem je to maminka dvou dětí a to znamená, že ta vozí taky děti do kroužky, co? Myslíte, že teď akorát vyzvedává a někam poveze?
1: Hit Radio City Brno.
6: Myslím, že ten život budou mít tyhle celebrity úplně jiný.

0: Zpěvačka Pink, hit So What, tedy tak co? A přesně na to se ptám já, tak co? Jste připravený na naší ruletu dvojsmyslů na Hit Radio? Já jo, tak nebudeme to protahovat, jenom znovu připomínáme, že hlavní součástí jste vy, to znamená na WhatsApp 777-937-777. Vypište zprávy nebo posílejte hlasovky s tím, co vás okamžitě na první dobrou napadne. Ruleta z dvojsmyslů se dostáčí právě teď.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při přihlašování dětí do kroužků. Jo, když jsem před chviličkou mluvil o té Pink, jestli vozí děti na kroužky, tak mě to tak napadlo. Doma, když se bavíte s vaší polovičkou a vybíráte, kroužky vybíráte, kam ty děti strčíte, tak co může zaznít při vybírání kroužků a v ložnici? Tak já to vykopnu. Já jsem si tak trošku sám nahrál, tak samozřejmě první otázka je, tak kam ho letos strčíme, že jo? Co by tam ještě tak mohlo být? Třeba nechci ho přetěžovat, dvakrát týdně úplně stačí. Zbytek nechám na vás, pojďte popuzdit, ale popuzdit. Pojďte popustit uzdu vaší fantazii. Já už tady koukám na WhatsApp, už to tady lítá, tak třeba hned jako první, co tady máme. Ano, pokračujeme jako loni, tak super. Tak těším se moc. 777-937-777, dáme dva hity a pak jdeme.

Gigi D'Agostino na Hit Radio. Ve středu v pravý čas posloucháte Hit Radio, protože vždy v tento čas tady máme naší oblíbenou ruletu dvojsmyslu. Je to kvůli tomu, že prostě máme rádi český jazyk. Čeština je nádherná, no a v tom našem každodenním životě nás opravdu může leckdy překvapit a taky pobavit a díky ní můžeme přijít i na jiné myšlenky. Tak pokud budete přihlašovat děti do nějakých kroužků, tak si vzpomněte třeba i na dnešní den, protože zadání je, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Tak jdeme na to. Čtu tady zprávy z WhatsAppu, který posíláte. Hanka třeba. Začínáme příští týden, přezuvky sebou. Výborně. Berete i úplné začátečníky, Lenka. Jsi si jistá, že se mu tam bude líbit? Víš, jak to dopadlo minule? Posílám Michal. Tohle je tak dobrý. Má to naštěstí jen jednou týdně. No, tak uf. Ježíš, ale tohle je boží. Mirka píše, je dost velký na to, aby to zvládl sám. Hezky. Peťa, taky něco ze života. Snad se dneska vzchopí, minule i brečel. Dneska už máme plno, o, to taky ne, ježišmarja. Teď už to začíná být jako hodně uchylný. Tohle mě taky ještě baví. Jsem už nikdy, zase se mu nebude chtít domů. Dobrý, kapacita naplněná, přijímáme náhradníky. Taky dobrý. Maruška, ale Maruška dobře, ta píše, ahoj Jirko, co třeba, je mi jedno, že se ti nechce, dvakrát týdně a basta. Dobře, no tak jo, tak ještě vám dáme čas, dáme ještě dva hity, 777-937-777, já to tady pročtu, vyberu nejlepší a ten nejlepší ode mě dostane dárek a to speciální edici hry Člověče nezlob se, kterou jsme tady pro vás na Hit Radio vytvořili. Tak jo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků?

0: Jo, ve starém křesle svět zůstal jako dřív, ale tady u nás na Hit Rádiu každou středu svět není jako dřív. A nebo možná ano, jo? Nebo možná ano, nebo se možná vracíme trošku do doby, která nebyla až tak hyperkorektní a zkoušíme, co ještě takhle jako rádio unese. Máme tady hodně tenký let a to je každostředeční roleta dvojsmyslů. Tak, dnešní zadání bylo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Mám tady pár posledních tipů a pak dám ten nejlepší, alespoň teda, co my jsme tady naší jakože porotě vybrali. Tak třeba tady Tomáš píše, nefňukej, tvoje máma to dělala celý život a furt jí to baví. To je blbý, to je moc asi už. Dobře, další zpráva. A není na to moc malej? Nikdy na to není moc malej. Další. Na tohle potřebujeme rukavice a pevnou obuv. Zdraví Péťa. Rukavice a pevnou obuv. Péťo, co to je za kroužek? Lucka, tak se budeme střídat, ale i tak to bude docela hoňka. Výborně. No a pojď, už to nebudu zdržovat. Za mě a naši porotu nejlepší. Tak ho strčíme sem. Tam už byli i jeho kamarádi a říkali, že to bylo boží. Takže Honzo, posíláme, člověče, nezlob se, nebo posílám, takhle, speciální edice Hit Rádia, no a to je taky možná hezký, člověče, nezlob se. Třeba příští týden ve středu dáme nějaký hry, no uvidíme. Další roleta za týden ve dvě.
1: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně 18. až 21. září.
4: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
5: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
4: A právě tady vzniká Brno 1.
5: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
4: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
5: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
4: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
5: Více na www.brno1.cz.
4: Bydlení na plný plyn.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Kam utíkáš?
17: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
16: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
17: A rolety mají taky?
16: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
17: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
18: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
19: www.ham.cz
20: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: John Legend na Hit Radio ve 14 hodin 630 minut. Do 15. hodiny ještě například Armin van Buuren, taky opět a Radeček v duetu s Mariou Čírovou. Mimochodem John Legend, nevím, jestli opravdu hraje, anebo jsem jenom někde zahlídl fotku na kurtu, ale vypadalo to, že zřejmě hraje padel. Jo. Nebo, jak říkám, možná byl jenom vyfocený na kurtu. Každopádně, jestli John Legend hraje a vy taky, tak si místo rakety budete muset pořídit paddleboard, tak se to prý hraje správně podle nějakého frajera z Love Islandu. Aspoň teda teď jsem to viděl na Instagramu, tak to musí být pravda. Ano, reality show, tak ty jsou asi v kurzu, nás obecně jako hodně obohacujou, teda možná, že i o reality show bude řeč v dnešní odpolední show, to se nechte překvapit, ta začíná úderem 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra od 12, kdy zítra ve 12 pro vás budu mít připravený srdcovky. Kdybyste chtěli cokoliv slyšet v srdcovkách, klidně můžete psát i na WhatsApp Vitrádia 777 937 777, nebo to klidně pište mě na Instagram Jirka Pelnář, já si to aspoň hezky připravím a možná, že to uslyšíte už zítra po 12. Tak se smějte a přežijte to v práci.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Šaliny cinkají.
3: Zacinkej.
4: Cink.
2: Dopravní špička začíná a my v tom jedeme s vámi.
4: Od 3 do 6 David a Peťa v odpolední show.
2: Muzika, Brno a jižní Morava, věci, co právě řešíte.
4: A občas i věci, které byste radši neřešili.
2: Odpoledne patří nám, ale hlavně vám.
1: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě.

0: tisíce, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: My v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
12: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
13: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jsme uprostřed týdne, je středa.
1: Ano, magická středa 9.9. A my máme magické odpolední vysílání, odpolední show.
0: David, Peťa, my jsme tady, doufám, že vy jste tam a že jste připraveni si kde užít tam následující 3 hodinky. No kde tam, klidně dejte vědět, odkud nás posloucháte. Možná z auta. Tak já mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Kšírova ulice, Brno, Kruháč, se Sokolovou, Bouračka, osobní auto, kamion. Další problémy máme na trase z Tišnova na Kuřim u Čebína. Tady bourala 2 osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný. A ještě Hněvkovského, Brno, před odbočkou na Sokolovou, směrem k nájezdu na D1 se srazilo osobní auto s nákladním a blokuje to jeden jízdní pruh. Zdržení zatím do 5 minut. Pokud víte víc, nebo víte o něčem dalším, ozvěte se. Náš WhatsApp je k dispozici úplně všem. 720 890 848.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim. CZ.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Na hranicích se Slovenskem dnes potkáváme hlídky. Policisté, celníci a armáda cvičí na případné znovu zavedení hraničních kontrol. Proč? To nám vysvětlí ministr vnitra Lubomír Metnar.
12: My se tyto krizové plány snažíme ověřovat tak, abychom v případě zjistili nedostatky při těchto cvičení a ne potom v rámci ostré akce.
11: Bezpečnostní složky střeží 27 hraničních přechodů a namátkově prověřují i mezinárodní vlaky nebo lesy v okolí hranic. Českého medu bude letos méně. Produkci nepřálo horké a suché počasí. Včely totiž moc nelétaly pro nektar, ale spíš pro vodu k chlazení. Počítat s tím, že za domácí med přímo od včelaře si letos nejspíš připlatíme. Používáte školní systém bakaláři? Pak pro vás mám výzvu od policie. Včera totiž v Praze řešili výhrušku škole poslanou právě přes bakaláře. Neznámý pachatel získal přihlašovací údaje jednoho ze studentů a přes

0: účet výhrušku poslal. Jde přitom už o druhý podobný případ. Máme si proto zkontrolovat zabezpečení svých účtů na bakalářích a svoje přihlašovací údaje nikomu nezdělovat. Nad příštím ročníkem Rally Dakar visí otazník. Bezpečnostní situace v Saúdské Arábii, kde se slavný závod v lednu koná, se totiž stále nelepší. Očekává se, že v nejbližších dnech bude zrušený závěrečný podnik mistrovství světa v rally, který se tam měl jet jenom měsíc a půl před Dakarem. Organizátoři Dakaru zatím vyjádření neposkytli.
1: Jestli pak jedete teď, teda jedete potom, vy pojedete až potom. Ježiš, ne, jestli prostě pojedete šalinou, tak prosím vás, my pro vás máme aktuální informace.
2: Pěkné odpoledne všem posluchačům. Ve městě Brně začíná odpolední špička. Trčíte se na ulici Hlinky, Kníňská, Olomoucká, Opuštěná a Svatopetrská a v křižovatce Táborská a Gajdošova. Zatím ale zdržení nepřesahuje až na výjimky 12 minut. Zdržení 7 až 15 minut očekávejte na tramvajových linkách 1 a 3 v oblasti Komína. Kromě těchto nepravidelností je město Brno průjezdné a neevidujeme žádné větší mimořádnosti. O víkendu proběhnou výluky v ulici Rooseveltově, kde bude omezen provoz tramvají i autobusů, a v ulici Kaštanové, kde dojde ke kompletnímu uzavření v místě mimo úrovňového křížení s dálnicí D1. Podrobnosti o těchto výlukách, stejně tak jako všechny ostatní změny v dopravě, naleznete v naší mobilní aplikaci dopmobil.info a na webu dopmobil.cz. Z dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
3: Počasí.
1: No tak dneska aktuálně máme krásně v Brně, že jo, a na Jižní Moravě 29 nám tady atakuje a možná bude i 30, ale víte co, ono se ochladí, jo, protože okolo 7 hodiny sem přijde už studená fronta, bude pršet a to znamená, že se ochladí na 20 stupňů, takže zítra nás čeká 21 stupňů, ráno úplně z rána bude pršet a potom celý den zataženo, jo, takže letní grilovačka prosím pěkně dnes, ne zítra.
4: Hit Radio City Brno.
3: Tak pojďme najít ty brikety, pojďme najít to uhlí, dříví, zapalováč, co potřebujeme? No maso, masíčko.
1: A myslíš si, že je v pohodě grilovat, když je takový magický datum, 9.9.?
3: 9.9. No tak to zjistíme.
1: Tak víš co, zavoláme brněnské numerologce, ať nám řekne, co to znamená.
3: Jo, a mezi tím ještě Katy Perry, startujeme. David Máčela.
1: Peťa Březinová.
3: To jsme my dva. Startujeme středeční odpolední show. Díky moc, že jste s námi.

0: Hozír, vaše hit Radio City Brno, 12 minut po 15. hodině, odpolední show, David Peťa. A spolu s námi je tady dneska taky Nikola, ne tady ve studiu, máme ji na telefonu, protože dneska, když se podíváte do kalendáře, dost možná z vás to ještě spoustu lidí jako neudělalo, tak dneska je prosím pěkně 9.9. Když řeknete 9. září, tak je to v pohodě, ale když řeknete 9.9., tak je jasný, že jsou dvě devítky vedle seba, že to něco jako musí znamenat.
1: No a my jako dva nejsme žádní numerologové, nebo jak se to nazve, jak se tomu nadává, ale právě proto jsme zvoláme odbornici Nikole, která nám řekne, co vlastně jako znamená to 9.9., ty devítky vedle sebe.
2: Co nám přináší dvě devítky vedle sebe? Tak devítka je v numerologii, nebo symbolizuje dovršení jednoho cyklu.
0: Vidíš, Peti, tobě skončil cyklus, ani o tom nevíš.
1: Ona nemluví o menstruačním cyklu.
2: Takže je to vlastně uzavírání, završení, ale taky odpuštění, pouštění věcí, které už nám v životě neslouží, nebo které už nemají pokračovat, nebo už to nemají svoje místo. A protože je vlastně 9.9., tak ta energie završení se zdvojuje. Takže by se měl vlastně člověk dneska zamyslet nad tím, co už v tom životě nechce nést dál, čemu už konečně řekne ne a čeho se v tom životě zbaví.
1: Když jste říkala to ukončování, takže jako když si dneska řeknu, že ten toxický vztah už mě jako nevyhovuje, nebo že...
0: Nebo ta kolegyně v rádiu mě nevyhovuje.
1: Tak je na to ten správný den, jo?
2: Ano, dneska je ten správný den na to si to uvědomit, zvědomit a nějak se s tím rozloučit, nebo třeba i někomu odpustit. Pustit to ze sebe.
0: Já tady nebudu, já odcházím, já kolega, končím.
1: Kolega vyhazuje, kolegyni. To je dobré, ale jo, to je, ono to dává smysl, takže dneska vyloženě je to tak, že bychom to měli udělat, ale pokud se nám nechce něco ukončit, tak je to v pohodě, ne?
2: Je to v pohodě, ale to kouzlo, nebo tom, proč
0: to je to kouzlo,
2: to
0: co my dokážeme, není, to je to domluvit. Kouzlo, co my dokážeme.
2: Ono to není jenom o těch devítkách dneska, ale to kouzlo numerologický nebo toho datumu dnešního je taky o jedničkách, protože letošní rok, rok 2026, je energie čísla jedna. A dnešní den, ta vibrace dnešního konkrétního dne po sečtení všech čísel je taky jednička, takže i tady je to zdvojený a jsou to dvě jedničky vedle sebe. A jednička je zase naopak nový začátek, je to samostatnost, je to odvaha, je to iniciativa, takže dneska to není jenom o tom se s něčím rozloučit, něco pustit a vytvořit tam to místo, ale dneska je to taky o tom, jaký krok už můžu dnes udělat pro to, co chci, kam se chci posunout. Dneska je takový to odhodlání, takže není to jenom o tom to pustit, ale taky začít.
1: Takže když jako si dneska udělám nějaký rituálek, já si zapálím svíčku večer doma, napíšu si na papír, co chci od zítra, jako co chci začít, nebo dneska, jo? Takže si to hezky nastavím a už to pošlape.
2: Ano, tak nějak to skoro je. Devítka říká pust, jednička říká začni. Takový to zastavení se, uvědomění si, co mě v tom životě brzdí, díky čemu se třeba v něčem nemůžu posunout dál a udělat takový to definitivní, to, jo. Že to prostě pustím.
1: Já to přeložím pro Brňáky, takže pokud jste v nějakém vztahu, který vám nevyhovuje, dneska ukončíte, rovnou potom večer běžte k Jakubáku a tam si ty začátky teda si rovnou už nějak nastavte s někým dalším.
2: Přesně tak.
0: No, já nemusím nic pouštět, já jediný, co pustím, tak je další muzika, jo? Může být?
2: Dobře.
0: Já jsem spokojený, tam, kde jsem. Aj s kolegyní, aj s doma.
1: Aj doma.
2: Pustit a začít.
1: Tak pustit jo. A začít, tak jo, to je heslo dnešního dne.
0: Tak já pouštím a začíná Lady Gaga. Tak se mějte hezky, děkujem.
1: Moc děkujeme, mějte se krásně,
2: nashledanou. Nashledanou.

0: mix tohle z toho. David Guetta a hlasy zpěvačky Townsend Eye a Teddyho Swimse, to je dokonalost. Odpolední show Hit Radio City Brno, hlásí se vám ezotericko-numerologická dvojka Davida Peťa. My jsme tady probírali to dnešní magické datum 9.9.
1: No, my jsme ho probírali s numeroložkou, protože to, co si o tom my myslíme, neznamená, že to je pravda, že? Ale potvrdilo se nám to. Heslo dnešního dne je vypustit a pustit.
0: Já už jsem vypustil. Ještě to k tobě nedošlo?
1: Vypustit něco starého a nové začátky, toto myslíme.
0: No však já teďka vypustím něco starého. Mám tady Jolandu, legendární Jolandu.
2: Dobře, zlato, tvoje budoucnost hodně míří vysoko a odejdeš tam, kde žiješ, hodně budeš někde.
3: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
7: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
8: Potřebuješ.
7: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
8: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
9: Hakr Brno CZ.
10: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno Galerie Vaňkovka a náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
13: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
14: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
13: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen.
15: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
9: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson zpívala o přepichovém životě, to je něco, o čem já bych třeba jako úplně nebyl schopný mluvit. My jsme Hit Radio City Brno, no ale aby vám bylo dobře, nepotřebujete toho moc. Stačí mít právě naladěné nás a stačí mít nějaký grill, na který hodíte nějaké šmakulády.
1: Jo, jestli jste si celé léto říkali, no někdy uděláme grilovačku, tak já mám pro vás jako špatnou i dobrou zprávu zároveň, to někdy je dneska. Dneska.
0: Ano, dneska. A jestli nemáte grill, tak můžete skočit kamkoliv do nějakého parku, protože v Brně máme spoustu veřejných grillů, kde můžete přijít a když budete mít štěstí, tak tam bude i místo a můžete tam hodit masíčko, zeleninku, sírečky, vzít si pivíčka z obchodu nebo z domu a ale ono je to vyřešené.
1: Ono je to celé leto ale vybukované, že? Já vím, že tady ty sdílené veřejné grily, které tady po Brně máme jako na několika místech, několika částek, jenom teďka mě napadají Lužánky, Kohoutovice, Špila, Líšeň, jako je toho fakt
0: strašně moc. Mám se podívat?
1: Moc. Potom ještě Přehrada.
0: Mám se podívat?
1: Jako protože jako
0: kdy jindy pogrilovat, kdy jindy že zakončit léto než dneska, kdy jsou ještě venku třicítky a pak už to půjde dolů.
1: Jenomže my nejsme žádní Einsteini, který by to napadlo jako první, chápeš? Jo?
0: Myslíš?
1: Tady to podle mě napadlo půlku Brna, že by si tam mohli teďka hodit nějakou flákotu a pobít tam s přáteli.
0: A jestli ne, tak teď je to napadlo, tím, že jsme jim to řekli.
1: Že oni, nám to oni nám to ale tam teďka vybukují a my už nebudeme mít místo.
0: Prosím vás, Lužánky, nebo takhle, já vím, kde jsou dobré grily a kde jsme si plánovali, že my dva půjdeme.
1: No.
0: Božetěchův sad, Královo pole. Takže prosím vás, ten grill, co je v Božetěchově sadu, jo, ten zadní, tak na ten nám nešahat. Tam nechte, na ten nešahat.

0: Max Warren. Odpolední show Hit Radio City Brno. David Peťa, velcí grillmástři, kteří prostě si chtějí ten poslední horký letní den užít někde s masíčkem grillovaným, zeleninkou nebo hermelínkem.
1: Ano, hermelínek nebo nějaký ten, jak se to jmenuje ten sýr? Halloumi.
0: Halloumi. No a zjišťoval jsem ten Božitěchův sad, prosím tě, tak v 16.30 je tady volno, a nebo potom až v 19. Tak jako na to už neuvidíme v 19.
1: A to máš vždycky, no neuvidíš, no. Si musíš
0: ale to nevadí. A počkej, Božitěchův sad, tam jsou totiž víc grillů, tak ten druhý grill 9. klikám to tady.
1: Je volno.
0: Od 17.30, to taky nestíháme úplně.
1: Ale vy můžete.
0: Vy můžete. A ještě ten třetí, tam jsou tři grily dokonce.
1: Jo.
0: No. Tak ten třetí, prosím, pěkně, ha, tam je volno.
1: Jo.
0: Od 18 a je od 18.30.
1: Yeah.
0: Takže přátelé, my jsme vám zařídili grill a vynodli jste maso a pivo.
1: Jo, takže se tam potkáme, jo. Ale kdyby, protože zítra bude zas hnusně, tak jako, nevím, no, grill už vám bude k prdu. To znamená, že můžete třeba zajít na nějakou unikovku, Brně je toho strašně moc. Že jo, laser game a tak podobně. Podívejte se, protože to, co Brno nabízí, z toho vám bude přecházet zrak.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojištění 100 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
20: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
20: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak doufám, že my dva jsme neselhali v té první hodině, tedy v úvodní hodině dnešního odpoledne, David Peťa a Hit Radio City Brno. Tohle byly činasky, další hity jsou před námi, ale ze všeho nejdřív jdeme na zprávy a také na silnice. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí odstartujeme v Kšírové ulici, na kruhovém objezdu se Sokolovou bouralo osobní auto s nákladním, to je Brno. Když zůstaneme v Brně, tak pozor i v Něvkovské ulici před odbočkou na Sokolovou. Jo, to je ta stejná situace, možná bych řekl k nájezdu na D1. Osobák s kamionem v sobě, tak tady zdržení do 5 minut, počítejte s tím. Na příjezdu do Brna před nájezdem na D1 ve Vídeňské ulici směrem od Pohořelic bouralo nákladní auto. Dvě osobní auta po nehodě stojí u krajnice na D1 na 193. kilometru směrem od Prahy na Brno. A ještě se dívám, že máme problémy hlášené i na nájezdu na D1 na 210. kilometru od Holubic směrem do Brna, kde se srazila dvě osobní auta. A ještě trasa Stišnova na Kuřim, Učebína, bouračka dvou osobáků. Jak to jezdí v Brně, tak to budeme zjišťovat už za chvilku, tak zůstaňte s námi. No a pokud máte cokoliv dalšího, volejte, pište, namluvejte hlasovky, náš WhatsApp je plně k dispozici. 720 890 848.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku.
5: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
6: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Prezident a premiér mají v pondělí schůzku. Petr Pavel přijme Andreje Babiše na Hradě a probírat mají mimo jiné cestu na valné shromáždění OSN do New Yorku. Kolem té by neměly vzniknout neschody jako kolem nedávného summitu NATO v Ankaře. Vláda už totiž schválila, že českou delegaci tentokrát povede prezident. Za obří požár v Českém Švýcarsku z roku 2022 trest nepadne. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího strážce Národního parku. Jeho vinu se nepodařilo prokázat. Sice se k zapálení parku dvakrát přiznal, později to ale odvolal. Pokračuje státní zástupkyně Kateřina Vajsová.
13: Velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy na podmíněném telekomunikačním provozu byla stížena.
12: Poslední rozloučení s frontmanem Jojo Bandu Richardem Tesaříkem bude příští středu. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Hudebník zemřel v neděli ve věku 80 let. Dvě dohrávky dnes uzavřou 5. kolo první fotbalové ligy. Jablonec už za hodinu přivítá Baník a pokusí se částečně odčinit víkendovou prohru v derby s Libercem. No a Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita Plzeň. Hrají od 19 hodin.
14: A ještě doplníme naše aktuální informace, co se týče městské hromadné dopravy a voláme na dispečing dopravního podniku města Brna.
15: Pěkné odpoledne všem posluchačům. Ve městě Brně pokračuje odpolední špička, zdržíte se především v oblasti Černovic, Komárova, Juliánova, Židení, Spisárek a Kohoutovic. Až na výjimky zpoždění našich linek nepřesahuje 15 minut. Zdržení 7 až 12 minut očekávejte také na tramvajových linkách 1 a 3 v oblasti Komína. Jiné mimořádnosti než tyto nepravidelnosti aktuálně neřešíme. O víkendu proběhnou výluky v ulici Rooseveltově, kde byl omezen provoz tramvají i autobusů, a v ulici Kaštanové, kde dojde ke kompletnímu uzavření v místě mimoúrovňového křížení s dálnicí D1. Podrobnosti o těchto výlukách, stejně tak jako všechny ostatní změny v dopravě, naleznete v naší mobilní aplikaci Dopomob Info a na webu dopomob.cz. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
14: 29 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí. Máme tak jako polojasno. U nás tady na brněnském výstavišti spíše jasno, že jsem si vykroutila krk.
0: Jako no. Vypadá to hezky přes ty umyté okna.
14: Hezky, no, ale pak už to vypadat po sedmé hezky nebude. Protože se ochladí, bude pršet a zítra 21, ale nebojte. Jako my teďka jsme z toho celý jako na boka na křivou, že nebudeme moc chodit ven, ale víte co? Doma je taky zábava.
10: Hit Radio City Brno.
0: Ideálně, když budete mít u toho zapnuté i Hit Radio City Brno. S vámi David, Peťa, startujeme další hodinu.

0: Vaše Hit Radio City Brno, středa, krátce po 16. hodině, David Peťa opět za mikrofony. Tak co, jak jste zvládli další pracovní náročný den?
1: No spíš jako my to máme furt stejný, že jo? My jsme totiž pracovali i o prázdninách, jako někteří. Já jsem si, je pravda, že já jsem si v červenci valila šunky, ale co se týče jako žáků, že jo? Teď je to adaptační
0: období.
1: Adaptivní, no
0: ale
1: možná.
0: Ale chceš nám něco říct?
1: Je možné, že někteří žáka by chtěli jako dát k adopci. ale co se týče jako učitelka toho, jak si jako zvyknout a hlavně těch hlášek, co padalo za ty léta, ty máš nějakou hlášku?
0: Jo, začátek školního roku vlastně přinášel spoustu takových jako naštvaných paních učitelek, které byly prostě naštvané z toho, že musí po prázdninách do školy. Jo? Ne, že děcka byly naštvané, ale i paní učitelky jsou naštvané, že musí zase naskočit do toho pracovního procesu. Ne teda všechny, ale na pár bychom si určitě všichni vzpomněli, že ano?
1: No jasně, já třeba.
0: Tak prosím pěkně, na mě vyskočilo teďka na Instagramu video jednoho influencera, já to klidně řeknu, David Vácha se jmenuje. On rád jako předvádí a napodobuje, paroduje různé situace, které si pamatujeme úplně všichni. Tak teď se vrátíme zase zpátky do školy. Já myslím, že pár hlášek si dobře pamatujete i vy.
2: Sednout, na lavicích si nechte jenom pera, sedněte si tak, až jste každý sám. Cácorky, otevřte tam okna, máte tady jak ve opičárně. Takže prosím vás, služba, rozdejte si testy, já si zatím udělám, kdo máte službu na tabuli? Já. Kde je číslo hodiny a datum, jak mám vědět, co je za den? Okamžitě si vím sešit a švihej to tam dopsat. Děkuju. Další věc, kde máte třídní knihu, než začneme? Paní učitelko, já se omlouvám, ona asi zůstala v tělocvičně, my jsme před touto hodinou měli tělocvik. Dobře, kdo jí měl tělocvičny přinést? Já. Takže se seber a práskej pro ní. Pro ostatní zatím platí, že si píšete skupiny od okna. A, B,
0: no
2: A,
0: jo, to je,
2: B,
0: to je klasika.
2: Vy dva vzadu rozhodně nebudete sedět spolu, takže se okamžitě rozsaďte a jeden sem ke mně naklusejte dopředu. Prosím vás, paní učitelko, mohl bych si tento test napsat jindy, já jsem se dnes vrátil po nemoci a ještě nemám všechno doplněné. Taky určitě víš, že tvojí povinností je doplnit si učivo z minulé hodiny, když jsi chyběl, že? To ano, ale já jsem měl angínu. V tom případě, kdy mám omluvenku? No, tu ještě nemám. Nemáš. Píšu neomluveno.
0: Nejlepší.
1: Já přemýšlím celou dobu nad jednou věcí. Myslíš, že dnešní žáci nebo školy mají třídní knihy? Asi ne, že? Co mají?
0: Elektronické třídní knihy.
1: No a to nikdo nedonese, ne? To, takže jim to odpadlo. Ha.

0: Nickelback, tedy kapela, kterou buď to miluješ, anebo ji nesnášíš. To je něco jak koriandr. Tohle je Hit Radio City Brno a já bych klidně u téhle kapely ještě chvilku zůstal, protože ona je ve světě jako takovým jako hodně častým terčem, když se z ní prostě dělá sranda. Já nevím proč.
1: Hele, já třeba miluju koriandr a mám ráda i Nickelback, takže vlastně tady tomu to nerozumím, ale proč jako ve světě ji nemusí?
0: Nevím. Aha. Často, že je to jako pseudorok, takový jako víš, ale my tady máme rádi a my velmi často hrajeme. Ostatně vám chci ještě říct jeden takový příběh s ní spojený, že v Kanadě, kdysi, to je kanadská jo, kapela, v Kanadě pouštěli Nickelbacky v policejním voze, když vezli nějaké lumpy, které vezli prostě na tu, na stanici v autě, tak jim pouštěli prostě za trest Nickelback ještě, aby je potrestali.
1: A teď otázka zní, co bychom pouštěli našim jako vězňům, když je vezou v autíčku, tak co bychom jim pustili?
0: Nás dva.
1: Abych pustila Evu a Vaška.
0: No proč? Eva a Vašek dobří. No rozhodně by to nebyly naše hity. Hity z Rádia City Brno, ty, které vám tady budeme servírovat za chvilku, ty budou za odměnu. Adele a taky Coldplay a jejich Replay.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
4: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
6: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
10: A Jirka Krhut.
9: My vás chceme pozvat na 2 koncerty v Sonu v Brně.
10: Přesně tak, 27. října a?
9: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
10: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
11: Jen si duši nepořeš.
12: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
13: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
12: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
17: Nákupy v onlineshop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
0: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: takhle zní Coldplay. A takhle zní taky odpolední show Hit Rádia City Brno s Davinem a Peťou. We pray. No modlíme se všichni, aby nepršelo o nadcházejícím víkendu, protože nás toho čeká hrozně moc a ten déšť by nám malinko mohl zkazit náladu. Co rozhodně neskazí, tak to je znojemské historické vinobraní. Myslím si, že takové deště jako před pár lety, kdy znojemské vinobraní bylo zrušeno, nás snad nečekají a jestli přijde nějaká přeháňka, no tak nám to vůbec nebude vadit, nalijeme si prostě o sklenku víc a bude nám dobře.
1: Je to tak, aby tam v pátek teda ne se sklenkou, ale budeme tam s naším mobilním studiem se živým vysíláním od 3 do 17 u Enotéky, že jo, tam je krásný výhled, nádherné, stavte se tam.
0: Jo, vrchol automobilové sezóny nás čeká na Masarykově okruhu, Masaryk Racing Days už se blíží taky, od 11. tedy od pátku do neděle si užijete rychlé stroje na Masarykově okruhu, tak tam buďte.
1: A pak ještě zvířátka.
0: Máme rádi zvířata.
1: Zoo Brno.
0: Ale ano, festival smečky. Užijte si ho tenhle ten víkend, stejně jako my, protože v pátek už vás na ten festival naladíme živým vysíláním mezi 10. a 12. hodinou.
1: No a já vás ještě nakonec pozvu na Růst festival, je to takový kávový festival tady v Brně od 11. do 13. workshopy, přednášky a podle mě se tam dozvíte zásadní věc, kterou už vám teda řeknu rovnou, že pít kávu je naprosto v pohodě. No mě se zjistilo, že když si dáte 3 šálky denně, tak je to proti tomu, abyste náhodou nechytli potom v průběhu ne stárnutí, ale v průběhu zrání, abyste nechytli třeba Alzheimera a tak dále.
0: Fakt?
1: Jo.
0: No a když nepiju kávu, tak co mám dělat?
1: No tak si váji.
0: děkuju za tohle zjištění, my co nepijem kávu. Tak bychom třeba mohli začít a třeba nás přesvědčí tenhle ten Roast Festival, kávový festival, který bude kde?
1: Brně.
0: V Brně.
1: Na různých místech.
0: No, tak kde jinde, že? No. Michael Jackson, Janet Jackson, tak pojďte Jacksonovi, předveďte se.

0: Nico Santos. David Peťa, odpolední show, bude 3:45. Možná už máte dneska vyděláno, doděláno, už jste z práce doma a jste spokojení doma.
1: Ale někdo jako pořád nemá dost, chce jako víc a víc těch zlatáčků. Takže my vám to jako v podstatě zprostředkujeme, protože Lesy města Brna mají takovou jako výbornou akci. Oni rozsypali všude možně po lesích brněnských a okolo Brna zlatáky a vy je potom můžete vyměnit za nějaký dobroty.
0: Tak, neznamená to, že byste měli jako peníze z toho, ale vlastně budete mít jako něco fyzického, něco moc dobrého. A když říká Peťa dobroty, tak vůbec nekecala, protože tam může být třeba med nebo nějaké bio, masíčko, hovězí, mňam, mňam, mňam, potom třeba nějaké palivové dříví, že jo, bude zima, bude chladněji, budete si chtít zatopit, tak tohleto dříví se vám bude hodit. Nebo vánoční strom, pokud už se nemůžete dočkat Vánoc. Mimochodem, za jak dlouho budou Vánoce?
1: Já to nechci vědět, bych chtěla říct. A myslím si, že posluchači Hitrády asi ty Brna taky ne.
0: Existuje taková stránka, za kolik dní budou Vánoce, mám to tady, tak prosím pěkně, 3 měsíce a 14 dnů do Štědrého dne. Zbývá přesně 105 dní do Vánoc. To je informace, kterou jste si měli taktéž odnést dnešního vysílání. No?
1: No ale kdy jako ty zlaťáčky teda najdete, tak se podívejte buď na web Lesy města Brna, a nebo Indici, a tu vám řekneme zítra v dopoledním vysílání u Ondry Blaha.
0: Eva Farna, Miraj, Rehab, muzika pro příští minuty.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
12: Potřebujeme obří mravence.
11: Svezeme ji na Jelenovi.
12: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
13: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.herníkrajina.cz.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
16: Vinilovou? A bude sama hrát?
15: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
17: Experto Family. Od V podlahy.
18: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
19: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
19: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
19: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 4.

0: 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
3: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
4: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákup.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
7: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
6: A líbí se vám to víc v češtině anebo v němčině?
7: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
8: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene, Maja.
5: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: Are you with me?
2: With me?
1: With me?
2: Jsi Englishman.
1: Are you with me?
2: Are you with me?
1: With me.
2: A proč with?
1: Však to se tam tak říká with me.
2: No, ale to jako jiný mají také to d.
1: No a jsi tady se mnou?
2: Jsem.
1: Tak to jsem rád. V tom případě můžeme se pustit do dalšího nejlepšího dopravního servisu z Brna a okolí, dát si zprávy, předpověď počasí a načat další hodinku naší společnou odpolední tady na Hit Radio City Brno. A doufám, že i vy jste tady. Možná, že jste za volanty. Nevadí, my pro vás máme nejlepší dopravní servis Brna a okolí a já teď koukám, že v Kšírové ulici na Kruháči se Sokolovou stále se vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním.

0: místě policie a projíždí se pouze jedním pruhem. Jinak, co se týká nehod, nic moc tady dalšího hlášeného nemám, pouze nepojízdný autobus na Znojemsku na příjezdu do Suchohrdel směrem od Kuchařovic, tak tady dávejte pozor. Šťastnou cestu, ať to jede!
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Do voleb zbývá už jen měsíc, předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, nám řekne politolog Jan Kubáček.
13: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
12: Podle Kubáčka jsou si totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a my voliči mezi nimi jenom těžko hledáme rozdíly. Používáte školní systém bakaláři? Pak pro vás mám výzvu od policie. Včera totiž v Praze řešili výhrušku škole poslanou právě přes bakaláře. Neznámý pachatel získal přihlašovací údaje jednoho ze studentů a přes jeho účet výhrušku poslal. Jde přitom už o druhý podobný případ. Máme si proto zkontrolovat zabezpečení svých účtů na bakalářích a svoje přihlašovací údaje nikomu nezdělovat. Evropská komise chce pomoct s dostupným bydlením. Nedostatek bytů a domů totiž trápí snad všechna větší evropská města a ve výsledku to škodí i konkurenceschopnosti Unie, protože se lidé nemůžou stěhovat za prací nebo vzděláním. Komise chce například rozšířit podmínky, za kterých budou moct města omezit krátkodobé pronájmy jako Airbnb. Přichází změna v čele českého tenisu. Předseda svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. Plecní místo předseda Petr Pála, někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu.
14: A dnes ještě naposled přidáme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
15: S vrcholící dopravní špičkou počítejte se zdržením na většině autobusových linek a trolejbusových linkách projíždějících oblastní Pisárek, Židenice a Černovic se zpožděním až 20 minut. Na tramvajových linkách kromě linek 1, 3 a 10 v oblasti Komína očekávejte minimální zdržení, na zasažených linkách až 15 minut. Jiné mimořádnosti než tyto nepravidelnosti aktuálně neřešíme. O víkendu proběhnou výluky v ulici Rooseveltově, kde bude omezen provoz tramvají i autobusů, a v ulici Kaštanové, kde dojde ke kompletnímu uzavření v místě mimo úrovňového ukřížení z dálnicí D1. Aktuální zpoždění, polohu spojů nebo přehled mimořádností najdete v aplikaci DPMB Info a na webu dpmb.cz. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
14: Už se nám ochladilo 27 stupňů, ale to ještě není to, co přijde, jo? Hlavně, my jsme sem přišli a bylo krásně sluníčko, no. A odejdeme jako s vaťákem asi na sobě.
0: Já si musím jít rozsvítit asi na tebe, abych viděl, já tě vůbec nevidím.
14: Máte vůbec jako bundu tam, kde jste? Já třeba nemám bundu.
0: Já jsem rád, že mám tady tebe, protože ty máš auto, já jsem teďka bez auta, protože je v servisu, chudáček můj malý. Takže mě aspoň povezeš domů, kdyby náhodou začalo pršet dřív.
14: No má v sedm, ale uvidíme, jako cesty hydrometeorologického ústavu a cesty počasí jsou jako vždy nevyzpytatelné.
0: To ne, do sedmi tady určitě nebudeme.
10: Hit Radio City Brno.
0: Byste nevydrželi, myslím, že hodinka ještě tu nám ještě můžete dát úplně v klidu, že jo?
14: Doufám, že nám ji věnujete, my se na to moc těšíme.
0: Jo, David, Peťa, pokračujeme dál, poslední dnešní společná hodina dnešního odpoledne. Díky moc, že jste tady 9.9. Užívejte si tenhle ten magický den.
14: My se podíváme na to, kdo, kde, kdy a jak zvonil dnes ráno.
0: Komu zvoní hrana?

0: David Guetta, Cedric Gervais, tady na Hit Radio City Brno a Chris Willis k tomu.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Žádné komu zvoní hrana, ale Dopak to zvoní, to je název naší soutěže, kterou pro vás máme každý všední den, vždycky ráno v 7.10, kdy přijedeme za vámi až domů.
2: No jako váš úkol je jenom ten vyběhnout, my totiž zazvoníme v éteru, vy musíte do 30 sekund vyběhnout před dům a pokud tam někoho uvidíte, kdo tam mává s nějakýma tisícovkama, tak si je rovnou můžete vzít, jo, ale blbý by bylo, kdybyste vyběhli před dům, tam fakt někdo stál s peněz mále, ne jako od nás. A že byste se tam s ním jako hádali o peníze, že?
0: Přetahovali. Ty jsou moje!
2: Jo,
0: nabal!
2: Jo. No, ale jak to dopadlo dneska, tak to uvidíme.
3: Jsem u poměrně vytížené silnice, neb tady jezdí jedno auto za druhým a právě teď okolo mě projel autobus.
4: A co děláš tak... na D1 na pumpě, prosím tě, mi řekni.
3: No někdo tady evidentně bydlí.
4: No tak Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
5: A mrskejte dolů. Tak šup, 17 sekund zbývá.
4: Děje se tam něco, Kubo?
3: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
4: Tak jim tu šestku dej a hotovo.
3: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bombonky je nebudu teda, ale...
2: Lákat na bombonky, já si nepamatuju, že by někdo lákal na bombonky. Asi jsem nebyla hezký dítě, já jsem byla ostříhaná na hrnec.
0: Ale tak teďka si to vynahrazuješ.
2: Jo.
0: Teď si myslím, že bys tě někdo i zlákal na bombonky. Hlavně na gumítky. A možná i na ty prachy.
2: No to zase ne, jako.
0: A my vás velice rádi zlákáme na prachy, protože se stačí vlastně registrovat na našem webu hitradiocitybrno.cz. No a pak dost možná přijedeme právě k vám, k vašim dveřím.
2: Hrajeme o 7 000 zítra.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: ale jsme my. Hit Radio City Brno, naše odpolední show. A tohle byl Adam Levin a R City. No a teď dostane prostory Markéta Skřivánková, mluvčí městské policie Brno.
1: Bude řeč o rybiškách. Jak se říká, ryba je kámoš než rádlo, že? To se říká, to bylo v Nemovi. Jako je má třeba ryby ráda, kapra hlavně na Vánoce.
0: Ale ryby bychom měli hlavně jíst.
1: Ano,
0: protože
1: ano.
0: Obsahují spoustu dobrých věcí.
1: Omega 3 mastné kyseliny, ale neměli bychom je chytat, nebo měli, ale ne někde, kde je to zakázáno.
0: Víc už Markéta.
2: Pěkný den vám i všem posluchačům. Strážník sledující záběry z kamer zahlédl v noci na středu světlo baterky mihotající se u splavu ve Svratecké ulici. Do těchto míst je vstup zakázán. Okamžitě proto zbystřil a vyslal sem hlídku městské policie. Strážníci tam chvíli na to našli dva muže. Z nichž jeden byl vybavený rybářským náčiním a nádobou se dvěma malými rybkami, které zřejmě sloužily jako návnada. 34letý muž se hlídce přiznal, že sem přišel rybařit. Strážníci mu vysvětlili, že se pohybuje v místě, kam se nesmí. A lovení ryb je tu zakázané v jakoukoliv denní i noční dobu. Zároveň ho vyzvali k předložení dokladu a rybářského lístku. Jenže v tu chvíli vyšlo najevo, že muž žádné povolení k lovu ryb nemá a místo toho pytlačil. Stal se tím tedy podezřelým z porušení zákona o rybářství. Strážníkům vydal své rybářské vybavení, včetně prutu, a své chování bude muset vysvětlovat také úředníkům. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem krásný den.
0: Jak je ta hra, kterou jsme hrávali všichni?
1: Rybičky, rybičky, rybáři jedou.
0: Tak tady bych to přejmenoval na rybičky, rybičky,
1: strážníci.
0: Rybáři, strážníci jedou.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
11: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
12: Freeport, jen 10 minut od Znojma. Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
13: A právě tady vzniká Brno 1.
12: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
13: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
12: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
13: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
12: Více na www.brno1.cz.
13: Bydlení na plný plyn.
14: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
15: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Jedna z nejlegendárnějších kapel hudební historie. Kapela Queen na Hit Radio City Brno v odpolední show s Davidem a Peťou. No ale pozor, teď jiná hudební ikona. Jestli tady máme nějaké fanoušky kapely Oasis, být váma zbystřím a už začínám šetřit, protože jsme se dozvěděli, že zamíří do dražby teďka jako velký kousek, konkrétně zvukař, ten tam nezamíří, ale zvukař nazhromáždil 63 koncertů Oasis z 90. let, včetně zvukových zkoušek a k tomu ještě víc než 100 hodin záznamu, na kterých právě slavní bratři Gallagherové nacvičují. Takže je to materiál, který půjde do dražby a vy za něj dáte asi jako hodně peněz, pokud ho budete chtít.
1: No jako já jsem teďka zjišťovala, kolik tak jako za něj asi bajvočko někdo dá.
0: Kolik?
1: Typněte si. No, typni si kolik.
0: No, dost.
1: No tak co je ale dost?
0: Miliony,
1: ano. Ale kolik?
0: Kolik?
1: Tak řekni, bajvočko, prostě to tam vystřel.
0: Tak třeba 3 miliony korun.
1: To si ale z levného kraje, to by si nevyaukcoval ani jednu nahrávku. 40.
0: 40 milionů jo. korun?
1: Ale víš co, vem si, kolik pikošek tam bude, jo. Když je to vlastně z těch jejich zkoušek a všeho, co oni tam všechno museli plácnout, vem si, kdyby tady bylo nahrávání toho, když nám se tady zasne mikrofon, co my tady vykládáme někdy, tak to by byl taky jako oříšek.
0: A bráchům se to taky nelíbí, že jo? Bráchové nejsou rádi, když to půjde ven.
1: Takže oni z toho snad budou mít peníze, ne?
0: To nevím, jestli oni, ten zvukař z toho bude mít prachy, jestli oni to nevím. Já si myslím, že to je jeden z dalších důvodů, proč se tihleti dva pohádají. Prostě bude zase mezi nima žhavo. No a žhavo bude i teď v éteru Hit Radio City Brno, protože už přichází Káťa Marie Tichá se zapalovačem
1: Plamen.
0: A udělá plamen.

0: opět si připadáme jak někde u moře. Díky playlistu Hit Radio City Brno, tohle byl Duke Dumont. Linkin Park, Christine Perry ještě nabídneme před 18. hodinou, pak už se taky rozloučíme. No ale pozor, než se rozloučíme, tak vás chceme pozvat taky na ten zítřejší odpolední, na tu zítřejší odpolední štaci, která nás čeká, protože přijdou baseballisti, Peti.
1: Ale ty tady ještě nebyli, měli jsme tady, že jo, hokejisty, řešili jsme fotbal, basket, všechno a ještě baseball jsme neřešili, ale tak jako je dobrý důvod, ne?
0: No teď jasně.
1: Oni teďka hrajou o co?
0: O titul! Ho, ho. Teda Hroši Brno, abychom byli konkrétní, Draci Brno. Ti těch titulů mají spousty, ale Hroši Brno na ten vytoužený titul teprve čekají, tak pokud chcete dozvědět víc a třeba i zajít na baseball, třeba jste na něm nikdy nebyli, já se přiznávám, já jsem baseball viděl jenom nějak jako okrajově, ani v televizi na něj moc nekoukám, takže dost možná zítra právě naši hosté, konkrétně Tomáš Ovesný, zakladatel Hrochů, bývalý reprezentant, teďka sportovní ředitel, velký srdcař právě a taky hráč Adam Heitmar budou našimi hosty od 15 hodin.
1: Já mám na ně už jako první otázku, protože třeba když hraješ tenis, máš tu plochu, kterým jako mrskneš ten míček tak větší, ale jak máš tu baseballovou pálku, by zajímalo, jak jako dlouho se učili strefovat se do toho míčku.
0: No tak, zítra to zjistíme, můžeš se jich zeptat.
2: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů dát. Penny.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já!
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba...

0: už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
1: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
2: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
5: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: středu, vaši středu, byste měli mít každý týden, jo? Vy byste si měli dát jeden den v týdnu, kdy to bude váš den a budete si dělat to, co chcete.
1: A tak proč to nedělám? Nemít každý den?
0: Tak protože třeba s někým žije, že? Mějte se krásně, budeme se těšit zase zítra.
1: Málem bych zapomněl.

0: zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Blanensku v Boskovicích v Sušilově ulici u Masarykova náměstí počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
9: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
8: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19.

0: 17. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozů Citroën.
1: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Do voleb zbývá měsíc, před volební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
4: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
3: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Prezident Petr Pavel přijme premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční v pondělí po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů ve svatovícké katedrále, kterého by se oba měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard, většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Medvěd na severu Slovenska zaútočil a zranil v hustém porostu člověka. Incident se stal u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým Patra. Na místě jsou rozmístěny fotopasti a výstražné tabule, které na výskyt medvěda hnědého upozorňují.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
3: Čeká nás chladná noc, postupně budou srážky od západu ustávat a zejména v Čechách. Ranní teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 14 až 10. No a zítra pak oblačno, polojasno, nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy nepatrně tepleji a postupně se rozfouká chladnější severozápadní vítr.
5: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak ať už na vás zrovna prší, nebo se ještě tak trošičku potíte těmi posledními hezkými stupni, tak pojďme říct, že i tak je to prostě hezký den. Co? Středa je dobrá. Tohle jsou U2 a Beautiful Day, tak jdem na to.

Lisa Stansfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. 10 minut po 6. hodině, dámy a pánové, máme nový světový rekord. Je to velký. Není to teda žádný sport, jo, ale myslím si, že i tak je to fascinující. Máme nový světový rekord v čase na pojídání burrita. Možná to zní divně, ale ano, i tohle se dá zapsat do světové knihy rekordů. Britský soutěžící Lia teď dokázal překonat tu soutěž a prosím vás, nebo ten světový rekord, a prosím vás, to burrito stihl sníst v čase 30,75 sekund. Za půl minuty celý burrito. Já jsem si dneska dělala tortily doma a většinu toho jídla jsem měla spíš jako kolem sebe, než v puse. Nechápu, jak někdo dokáže to burrito do sebe nasoukat takhle rychle. Píše mi tady k tomu Míša Knejp, vidíte, to bych vyhrál. Ano, je pravda, že Míša Knejp by mohl ráno zkusit sníst hodně rychle burrito, píše, že za 20 to zvládne. Tak ho klidně zkuste vyhecovat, můžeme to udělat jako super soutěž pro něj. Myslím si, že to nedá, jo. Ale jinak můžete zkusit i vy, pokud jste ještě nevečeřeli. Kupte si burrito a zkuste překonat 30-vteřinový rekord. Třeba se dostanete do Guinnessovky.

Ať a pohoda, posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy máte taky pohodu. A mám na vás k tomu jednu stěžejní otázku. Potřebuju, abyste teď se mnou na chvilku spolupracovali. Dámy a pánové, bude to těžký. Je to fakt jako velká záhada. Prosím vás, na 777-937-777 mi pojďte napsat, jakou přílohu máte nejradši k řízku. Jo, je to důležitý. Je to naprosto zásadní věc. Dámy a pánové, prosím, prosím, pojďte mi napsat, co máte nejradši k řízku. A je to jenom na vás, jestli je to brambor, hranolky, bramborový salát, jasně, nebo jestli k tomu jíte třeba nějakou kuriozitku, jo, případně klasika, chleba, že jo. Hele, je to jenom na vás, jenom potřebu, abyste mi napsali. Takže co vy nejradši jíte k řízku? Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Do té doby Vanessa Carlton, Sabrina nebo Erasure.

0: Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
12: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
13: A Jirka Krhut.
12: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
13: Přesně tak, 27. října a?
12: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
13: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
14: Jen si duši nepořeš.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
19: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
18: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
19: Bude vejdán.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family od V podlahy.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Erasure a Star. Posloucháte Hit Radio a musím říct, že jste naprosto fantastický. Ptala jsem se na velmi důležitou otázku. A to, s jakou přílohou máte řízek nejradši? Musím to přičíst, jste božský, jako jo. Radek, šťouchaný brambor se smaženou cibulkou, dobrá volba. Kuba, k řízku miluju brambory, kaši. Nejlepší k řízku, samozřejmě hranolky, to píše Ivan. Ivana píše pozor, bramborová kaše, dokonce i ke smažáku. To je trošičku divný, ale dobře, Ivanko, odpustím ti to. Jo, Šárka píše, bramborová kaše a kyselá okurka. U cestování volím chléb, jo, to je poctivě klasika, jo. Adam to má docela divoký, ten píše, k řízku si dávám přílohu brambory, bramborovou kaši, bramborový salát, hranolky, rohlík nebo chleba a speciální je, že si dám na ty brambory k tomu řízku sladkou čili omáčku. To je zajímavá volba, můžete vyzkoušet, nemusí to být vůbec špatný. Jirka píše, mám nejraději luxusní bramborový salát nebo šťouchané brambory s bylinkami a slaninkou. Ono prostě k čemukoliv přidáte slaninku, je to vždycky ještě lepší, jo. Pak tu máme i gurmány, jo, prosím vás, tady píše posluchač Jirka, manželka ke kuřízku i veřízku jedině rýži. Onehdá, když jsme se vraceli ze zahraničí a na rozvadově v motorestu se přišel dokonce podívat šéf kuchař s půlmetrovou čepicí, kdože to chce kuřízek s rýží. Já se nedivím, jako rýže, ale hele, proti gustu. Jo? No a naštěstí, protože to samozřejmě neříkám jen tak. Dámy a pánové, dneska jeden řízku. A to pro nás, a taky pro Rakušáky, je naprosto zásadní den, protože řízek to je posvátná věc. Jo, posvátná. Jestli jste dneska nestihli, tak to koukejte zítra dohnat. A to pochopili výborně Láďa a Roman. Láďa píše, ahoj, k řízku je nejlepší řízek. A Roman píše, k řízku se hodí jedině druhý řízek, vše ostatní je barbarství. A tady to vidíte, jo? Ono vlastně na té příloze nezáleží. Stejně si k tomu dá každej, co chce. Ale řízek, to je základ. Tak dobrou chuť, pokud se teď chystáte naklepávat maso a taky si naklepejte šunky s námi, společně s Dr. Albanem.

0: T-Pau a Heart and Soul. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. 6:45, doufám, že máte hezkou středu. Trošku se nám teď ochladí, začalo pršet. Já se přiznám, že já to mám ráda tady ten moment. Ne teda samozřejmě, když brutálně promoknu, ale teď je takový to hezký, když si otevřete okno, není vám vedro, jo, asi vám domů nenalítá příliš mnoho hmyzu, že obřím vadí ten déšť. A třeba si jenom zapálíte svíčku a jenom tak chvilku jste. Jo, ideální poslat děti do vedlejšího pokoje, samozřejmě, ať máte klid, pokud máte ukecanýho partnera, tak taky. A jenom mít chvilku tak jako pro sebe. Jo, my k tomu navíc máme ty nejlepší hity, že jo, což dokresluje tu dokonalou atmosféru. Za chvilku navíc do uší třeba tahle legendární věc. Čekají nás totiž Midnight Oil a Beds Are Burning. K tomu DNA a Susan Vega. Tak si to nenechte ujít.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: Vezu.
3: Nrncej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Praze za 7 149 000, pozemek k bydlení v Mnichově u Chebu za 1 949 080 korun, byt 1 KK v Lošanech na Kolínsku za 2 499 000, rodinný dům na Kladně v Kročehlavech za 11 998 000 a pozemek k bydlení ve Vicenicích u Třebíče za 785 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul. CZ. Prostor bez limitů.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: Vemte sebou i děti.
15: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
15: Bude vejdán.
16: Kam utíkáš?
17: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
16: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
17: A rolety mají taky?
16: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
17: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
18: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
19: www.h+m.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5

0: tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: 7 hodina je tu, přeju krásný večer. Další spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Kevin Little.

Big Big World. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, prosím vás, máme tady poměrně kuriózní věc. Asi víte, že třeba místa jako parlamenty a tak dále jsou poměrně přísně střežené, aby se tam nedostal nějaký nezvaný host. Ne, vždycky to klapne. Britský parlament měl teď poměrně dost nevšedního hosta a k překvapení ostrahy tam při svém výletě dokázala překonat nejednu překážku liška. Normálně liška se jim vloupala do parlamentu. Je to neuvěřitelný, prostě pronikla, aniž by si kdokoliv všiml. Údajně teda potom prohledala různé skříně a taky dostala napít. Což se mi líbí, jo, že to nebylo jako, že by pachatele hnedka za uši vyhodili. Ne, dali jí aspoň napít, což je jako hezký. Když už jim ukázala, že očividně jejich ostraha má slabiny. Ještě, že ty lišky má let. Další hity k tomu, tohle je Paula Abdul a Straight Up.

0: Larson.
1: Larkan právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Prostě cestujeme časem. No a pokud byste se chtěli třeba malinka to zasnít, jo, tak tady mám něco dokonalýho. Dokonalýho, fakt. Guns N' Roses, taky Tight Fit nebo Gentour už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
6: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8.
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci.
9: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví.
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně. Děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
12: Potřebuješ.
11: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
12: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
13: Hakr Brno CZ.
14: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes!
16: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
18: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
19: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
0: A právě tady vzniká Brno 1.
19: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
0: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
19: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
0: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
19: Více na www.brno1.cz.
0: Bydlení na plný plyn.
4: Radio.

proklínám, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady zajímavou novou studii, ta ukázala, že pokud budete chodit na koncerty co dva týdny, prodloužíte si život o 9 let. No, tak asi tím, že jo, hudba nám prodlužuje život obecně, pak se tam bavíte, asi tam jdete třeba s kámošema, takže to jako zní super, to se mi docela líbí. Blbý je, že velkou část těch 9 let tam navíc strávíte ve frontě na záchod nebo na pivo. Páč, tak to prostě na koncertech je. Nedej bože, když je to velký koncert a snažíte se potom tam odsud dostat, jo. To bývá taky o nervy. A viděla bych tam ještě jednu malinkatou nevýhodu, protože když budete 2x týdně chodit na koncert, tak nebudete mít moc peněz, pať, ono je to docela drahý. Tak jestli se nevyplatí možná víc si třeba doma postavit nějaký bodovky, jo, spoplatnit si pivo třeba za 30 korun, no a poslouchat nás. To je skoro jako koncert a ještě je to zadarmo. Uniting Nations právě teď.

0: Boys, John Farnham, posloucháte Hit Radio. Přeju hezký večer, díky, že jste i dneska s námi. My i dneska večer touláme časem a prostorem a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Nás za chvilku nás čeká naprosto legendární song, jo. Nám ho třeba kdysi na táboře pouštěli jako poslední píseň diskotéky. To jsme vždycky věděli, že už nás jako zaženou, jo. A je to tohle. Takže po těch trapných ploužácích jsme tam všichni skákali jak blázni, že jo? Předpokládám, že k tomuhle songu máte vlastní vzpomínky. Tak si to za chvilku pořádně užijte. Europe, taky Spice Girls nebo Chet Krager.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.
11: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
14: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.
18: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
19: Potřebujeme obří mravence.
18: Svezeme ji na Jelenovi.
19: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
3: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
14: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
3: A právě tady vzniká Brno 1.
2: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
3: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
2: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
3: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
2: Více na www.brno1.cz.
3: Bydlení na plný plyn.
4: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.

Chris Rea, jste s Hit Rádiem, hezký večer. Mimochodem, já nevím, jestli už jste to zachytili, ale naprosto fantastická věc. Představte si, že vás v noci vzbudí rámus. To se stát může. Já mám třeba v ulici kostky, občas mi přijde, že tam lidi jezdí s traktorem, těžko říct, jo. Každopádně rámusů se dá vymyslet spoustu. No teď si představte, že se vykloníte z okna a vidíte ježka, který si hraje s plechovkou od piva. To prosím vás není výmysl, to se teď stalo v Liberci, je to neskutečný, ale jeden jediný ježek, který si prostě našel prázdnou plechovku od piva a rozhodl se, že si s ním bude hrát, takhle vzbudil úplně celou ulici. Ono to totiž dělá extrémní rambaj, že jo? Tak ježečkovi gratulujem, protože je to fantastický stupeň výtržnictví, mně se to moc líbí, je to hrozně roztomilý. No a všem do té ulice... Tak hlavně, že jste to vydrželi a doufejme, že příště si Ježek bude hrát s něčím malinkatom měkčím. Jo? Do uší teď Five and Queen.

0: Mariah Carey a Boyz II Men, One Sweet Day. Posloucháte Hit Radio. Nechci nic říkat, jo, ale za chvilku už budeme Mariah poslouchat opět ve vánočním. To je strašný. Už jsem viděla první videa, že rozmrzá, jo, už se to zase blíží. Neskutečný je, že ona už fakt nemusí nic dělat, jo. Je ten jeden jediný song vydělává na všechno. No, klobouk dolů, nevadí, my se dál budeme pouštět do hlubin 80., 90. a taky milénia. A za chvilku třeba tohle. Alanis Morissette a její Thank You nebo Shakespeare Sisters, tak buďte s námi.
1: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
2: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Hit Radio. Hit Radio.

slíbená Alanis Morissette, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máte rádi sladký? A hlavně, máte rádi tiramisu? Protože za mě tiramisu je skvělá věc, zvlášť v italských podnicích, kde vám to nabírají rovnou z toho obřího pekáče. No nic, jo, tak možná tip na dnešní dezertík. Každopádně, kdybyste si chtěli užít tiramisu jinak, tak mám ještě lepší tip. V jedné korejské kavárně, Rexpresso Muzeu, se totiž zaměří dinosauří tématiku, a to i co se týče dezertu. Moc se mi to líbí, takovým nejnápadnějším z nich je T-Rex misu. Oni tomu říkají T-Rex tiramisu, ale T-Rex misu mi přijde takový chytlavější, jo, doufám, že se toho chytne někdo v Česku. A tohle T-Rex misu, prosím vás, opravdu vypadá jako kostra hlavy Tyrannosaura Rexe. Je to fascinující, vůbec nechápu, jak to může jako držet, ale kdybyste chtěli, jo, specifický tiramisu, vyražte do Koreji, nebo jestli umíte někdo fakt dobře píct, schválně, zkuste takovýho T-Rex misu udělat doma. Já k tomu posílám další hity, teď už.

0: Sting právě teď na Hit Radio. Krásný středeční večer, díky, že jste i dneska u toho byli se mnou. Budu se těšit zase zítra přesně v 6. Opět se budeme nořit do hlubin 80., 90. a milénia. A ano, bude to velký. A za chvilku už prosím pěkně třeba OMD, taky Vanessa May. A rozloučím se s vámi naprosto geniálním songem. Ano, do uší už za chvilku. Beverly Craven a Promise Me. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
3: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
4: A Jirka Krhut.
3: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
4: Přesně tak, 27. října a?
3: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
4: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
5: Jen si duši nepořeš.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
10: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
11: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
12: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
13: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
14: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
15: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
14: A teď i poctivé vánoční cukroví.
15: A cena?
14: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
15: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Přesně tak.
15: jam.cz.
16: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
17: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
18: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
19: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Tři dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás tři tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky. Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Vaření šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No, jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
7: Potřebujeme obří mravence.
6: Svezeme ji na Jelenovi.
7: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
8: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
9: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
10: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
9: A teď i poctivé vánoční cukroví.
10: A cena?
9: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
10: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
9: Přesně tak.
10: jam.cz.
11: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
12: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
11: Hotel Pegas.cz.
13: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
14: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Z. Prostor bez limitů.
15: Moje ruka!
10: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
16: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
17: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s expertem.

Pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.

0: teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
6: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
7: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
8: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
7: A teď i poctivé vánoční cukroví.
8: A cena?
7: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
8: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Přesně tak.
8: jam.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
11: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.
18: Hit Radio.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. S úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
9: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
8: No jako já!
9: Oční klinika Oftal.
8: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
10: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno nebo nic.
1: Snad

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
10: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
11: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
10: No jako já.
11: Oční klinika Oftal.
10: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Yes or no.
1: Hit Radio City Brno. Akvapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortem.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
12: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
13: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
14: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
15: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
16: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
15: A teď i poctivé vánoční cukroví.
16: A cena?
15: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
16: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
15: Přesně tak.
16: Jam. YUMM.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.
5: Pivotéka Betelné škopek má teď nově Betelné e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betelné škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betelné-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betelné-škopek.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
12: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
13: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
14: Hitradio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i po